0: RadioBeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: RadioBeat.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je: kluci, kdy natočíme moje písničky?
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio B. Classic Rock na FM.

0: uteče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Včera neděle bylo.
3: Včera byl hezký čas.
2: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase
7: klasika, novinky, rozhovor.
8: Zítra od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude
8: na Beatu.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V létě řada Čechů řídí v pantoflích nebo žabkách, což může zhoršit ovládání auta. Při nehodě kvůli tomu hrozí krácení pojistného plnění a v zahraničí i pokuty v řádu tisíců korun. Na Vysočině vznikla nová rezervace divokých koní u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Cílem je přirozenější péče o krajinu.
12: Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování vody v krajině. Tam, kde se vyskytují, je navíc v pestré přírodě o 3/4 méně klíšťat než v okolní krajině. Luděk, Savana, Urbánek, Jihlava.
11: Meta zavádí placené verze Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Facebook Plus a Instagram Plus budou stát 84 korun měsíčně, WhatsApp Plus 63. Předplatné nabídne hlavně lepší statistiky, zvýraznění obsahu a drobná rozšíření funkcí. Do budoucna se vše spojí pod službu Meta One s důrazem na AI. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
10: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výstava Zlomek sekundy v pražské Fragment Gallery ukazuje výběr sportovních snímků ze soutěže Czech Press Photo z let 2021 až 2024. Mezi fotografiemi je také snímek atleta nad překážkami z pařížských her od Petra Davida Joska. Fotograf agentury AP s tímto snímkem v roce 2024 celé Czech Press Photo vyhrál. Expozice ukazuje momenty z mistrovských utkání různých sportů, včetně hokeje, tradičních i moderních extrémních disciplín ve všech ročních obdobích. Víc nám řekne ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová.
2: Kategorie sport v soutěži Czech Press Photo je tradičně nejvíc obsazovaná kategorie a ty fotografie jsou plné emocí, plné napětí, plné dramatických okamžiků, takže jsme uvažovali nejdřív o kategorii portrét, protože my často děláme takové retrospektivní výstavy ze soutěže Czech Press Photo, ale nakonec jsme se rozhodli pro sport a myslím, že jsme udělali dobře.
1: Do polského města Hel na stejnojmenném poloostrově bude zase jezdit autobusová linka s ďábelským číslem 666. V roce 2023 místní dopravce přestal tento spoj provozovat kvůli námitkám konzervativních křesťanských kruhů. Teď se ale rozhodl populární autobus obnovit. Tvrdí, že tak reagoval na přání zákazníků. V angličtině slovo Hel znamená peklo. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: zhluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, bíťáci. Je sobota 6.6.2026. Tři šestky se nám tam sešly. Vidíte, to svátek má Norbert. No a 8 minut po 8 hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl a hurá na tenhle víkend. Já se těším, bude o bubenících a o těch já něco vím náhodou. Začneme bratrskou dvojicí Carmine Epis a Viní, přičemž Viní je ten mladší, tak toho si dáme teď. Tak, co bychom si tak od něj dali? Ano, je to on, kdo v těch legendárních Black Sabbath nahradil původního Billa Warda v roce 1981, no a hned o dva roky později ho sebou přetáhl do své nově vzniklé kapely Ronnie James Dio. No a takhle pěkně Viní nabubnoval hned tu úvodní věc z první desky kapely nazvané Dio, alba nazvaného Holy Diver, což je tedy už dávno naprostá klasika a poslechněte si tam především tedy ten bubnový part spolu se mnou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: bubny, bubínky, bonga, činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
2: A sláva, hurá, představte si to, že právě zítra 7. června v Los Angeles v Kalifornii startuje to dlouho očekávané letošní comebackové turné kanadských hráč. Ano, hned 4x po sobě zahrají v tamním Kia Foru, aby pak pokračovali v Mexiku, v Chicagu, v New Yorku, dál se přesunou do Kanady, aby se nakonec na začátku příštího roku ocitli v Evropě, kdy vy můžete na ně zajet pěkně na výlet třeba do Vroclavy nebo také do Berlína, což je, co by s kamenem dohodil. No a známým faktem je to, že za bicí prvně usedne Annika Nils, je to tedy uznávaná německá bubenice, kdyby někdo nevěděl, skladatelka a také hudební pedagožka, čili Uča, která si získala to celosvětové uznání především pro svou technickou preciznost, komplexní rytmickou strukturu a také inovativní hru, a proslavila se původně, což je myslím zajímavé, na svém oficiálním YouTube kanálu v říjnu roku 2025, tedy v loni, byla oficiálně oznámena jako původně koncertní bubenice právě legendárních Rush, proto jejich reunion turné, a nicméně potom jí už oznámili, že je tedy novou členkou kapely. Frontman Geddy Lee vybral jako jedinou zvažovanou kandidátku a vyzdvihl její odvahu usednout na místo zesnulého Neila Peerta. Zkušenosti a spolupráce, tak ty táhle sympatická muzikantka má rozhodně, a třeba i tady v Praze jsme jí mohli vidět, co by hnací motor kapely Jeffa Becka. No my si ji poslechneme takhle pěkně solo, dáme si takovou pěknou instrumentálku, Dark Chocolate se jmenuje, a vy mi schválně můžete klidně i napsat, jak se vám tahle nová bubenice Rush líbí.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: Ano, máme tu víkend bubenický, a tedy i můj oblíbený, a určitě ještě dojde i na spoustu živých, tedy dodnes žijících, aktivních, třeba si současnějších hráčů, ale v tuto chvíli tedy navážu v duchu vzpomínkovém. A tak pokud máte stejně jako já rádi britskou metalovou legendu Iron Maiden, mimochodem za týden už tak nějak zahrají v Hradci, tak jistě víte, že před 13 lety, 12. března roku 2013, zemřel krátce poté, co oslavil své 56. narozeniny první bubeník téhle kapely Clive Burr. Do Iron Maiden přišel v roce 1979, takže vlastně nebyl první, ale byl první, který tedy se s nimi proslavil, stejně tedy jako později zpěvák Bruce Dickinson z vůbec nešpatných Samson tam přišel do těch Maidenů takhle, a doporučuji vám i tuhle kapelu si někdy poslechnout. Podílel se na třech prvních albech Železné Panny, to první se jmenovalo stejně jako kapela, tedy Iron Maiden, dvojka Killers, a hráli na tom průlomovém s názvem The Number of the Beast. Slyšete ji můžete také na tom podle mne velice zdatelém živém EPčku, v jehož názvu je slovní hříčka evokující známý živák Deep Purple, tedy Maiden Japan. My si teď ale společně poslechneme jeho parádní a typické bubnování ve skladbě The Prisoner, čili Vězeň, no a dáme si to dnes pěkně i s tím krásným, pekelným a i dnes stále aktuálním dialogem Nejsem číslo, jsem svobodný muž.
2: We want information. Information. Information.
3: Who are you?
2: The new number two.
3: Who is number one?
2: You are number six.
3: I am not a number. I am a free man.

chvíli už vám v rámci toho našeho víkendu s paličkami, čineli a bicí soupravou nabídnu jednoho skutečně parádního hráče, je jim Filip John Heisman, nebo tedy lépe jen John Heisman, narozený 21. června roku 1944 v Londýně a zesnulý před 8 lety v Satnu. No ale pokud jste někteří z vás třeba byli náhodou na některém z těch tuzemských koncertů jeho domovské kapely Koloseum, dáte mi zapravdu, že byl až do docela pokročilého věku ve vynikající formě, kterou by mu nejeden mladík mohl závidět, a mezi skladbami také, co by kapelník koncerty zajímavě a vtipně moderoval a komentoval. Takže vybírám právě Koloseum a tuhle krásnou instrumentálku z roku 1969.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky off-season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival off-season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
5: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V Praze před 30 lety skončilo štípání jízdenek na jednotlivou jízdu. Od června 1996 začal platit časový a pásmový tarif, který umožnil přestupy na jednu jízdenku v celé integrované dopravě. Změna nastartovala rozvoj pražské integrované dopravy a postupný přechod od papíru k SMS, kartám a mobilním aplikacím. Na Měsíci mají vzniknout solární i jaderné elektrárny. Více Roman Všetečka.
8: I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další investice určené pro společnosti, které vyrobí měsíční vozítka. Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky. Celý plán se skládá z několika fází. Už v březnu NASA oznámila program ve výši 20 miliard dolarů na výstavbu stálé základny, poháněné jadernou a solární energií na jižním pólu Měsíce do roku 2032. Více se dočtete na technet.cz.
7: Google Disk v mobilu dostává výrazně chytřejší skenování dokumentů. Nově zvládnete naskenovat více papírů najednou, pozná už uložené dokumenty a případně nahradí kvalitnější verzi. Vše funguje přímo v telefonu i bez internetu, ale jen na zařízeních s alespoň 8 GB RAM. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 9:06, je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl a v tuto chvíli už přichází další z takových těch skutečně ultrarazantních mistrů bicích nástrojů, ten, který byl ještě docela nedávno, i když už překročil 70, mimořádně silným a účinným hnacím motorem Whitesnake Davida Coverdale, kterého jsme třeba i u nás mohli vidět i v dresu Thin Lizzy, či na takovém bubenickém workshopu v pražském Rock Cafe, tam jsem zrovna byl náhodou. Ano, Tommy Aldridge, to je jméno téhle legendy, rodáka z Mississippi, a my si ho teď společně poslechneme tak, jak hnal v roce 1983 pěkně energicky kupředu kapelu, tehdy pořádný hard rock ještě hrajícího Garyho Moora, a to ve skladbě jménem Nuclear Attack, čili jaderný útok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Bubeníku.
1: A my jim děkujeme.
0: Víkend Bubeníku na Rádiu Beat.
2: No, my tu máme v rámci tohohle tradičního a myslím zatím velice příjemně, jak tu čtu ty vaše vzkazy plynoucího víkendu s bubnem přímo a rozhodně ne tedy jenom s jedním, další bubenickou legendu od letošního května 78letého, ano, narodil se 5. května roku 48 Billa Warda, rodáka z anglického Birminghamu, kde stál na konci 60. let u zrodu samotných Black Sabbath, se kterými nahrál všechna ta zásadní alba, až po to s názvem Heaven and Hell a pak ještě se vrátil na Born Again, kdy tedy během turné vlastně k tomu Heaven and Hell zmíněnému v roce 1980 z kapely odešel, aby se pak ještě na chvíli vrátil. Bill Ward je nejen bubeník, ale i zpěvák a pozoruhodná osobnost, kdy třeba před časem vydal dokonce sbírku básní a osobité bubnování zvuk Billa Warda si teď takhle společně poslechneme samozřejmě právě ve společnosti Black Sabbath, a to ve skladbě jménem Rat Salad, což je, pokud se nemýlím, krysí salát. Takhle.

0: bubny, bubínky, bonga, činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
2: A já tu mám dalšího sympatického bubeníka, ačkoliv je to Američan, jmenuje se Brian Tichy, psáno hezky česky Tichý. Já jsem ho naživo měl možnost vidět třeba v rakouském Wiesenu, kde hnal tedy skvělým způsobem kupředu legendární Foreigner. V pražské O2 aréně bubnoval s Whitesnake, také se představil na klubových koncertech s okleštěnou verzí téhle legendy, tedy bez Davida Coverdale, a ten projekt se jmenoval Doug Eldridge Steamroller. No a také na velice milém bubenickém workshopu v pražské prodejně hudebních nástrojů Music City, no a pak hned několik krátce supergroup The Dead Daisies. A myslím, že i pro něj, jako velkého celoživotního fanouška Kiss, je dnes splněným snem, že je členem koncertní kapely samotného Gina Simonce. My si ale teď poslem echneme, jak Brian bubnoval v roce 1994 společně

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: No a co by to bylo za víkend bubeníků, bubenický víkend, za bubenickou sobotu přímo, kdybychom zapomněli na Bonza, čili Johna Bonhama, bubeníka Led Zeppelin, na velký vzor snad všech rockových bejců, a to napříč žánry a generacemi, zvlášť když tedy teďka 31. května by byl býval oslavil narozeniny, nedávno tedy, před týdnem. Což je tedy také jeden z důvodů, proč tu máme bubenický víkend, i když o dost víc je to tedy ten, že včera zase slavil narozeniny Nico McBrain. No tak v každém případě teď si dáme Led Zeppelin a vím, že řeknete, že si musíme dát Moby Dicka, že jo, ale já s dovolením s touhle velrybí skladbou trošku posečkám a nechám jí tu v šuplíku třeba až na zítřek a Bonza vám představím v takové malinko vyspělejší a také časově rozměrnější, má přes 10 minut, kompozici, která krásně otevírá album Presence z roku 1976.

0: ještě dohrávají kytara Jimmyho Page, zní takhle v závěru skladby A Kelly's Last Stand z roku 1976, ale o Jimmyho nám výjimečně až tak moc nešlo. Byla to ukázka především bubenického umu samotného Bonza. No a protože tu máme závěr hodiny, mám tu prostor i pro nějaké ty vaše pozvánky, to je jasná věc, ty můžete posílat na úplně všechny ty naše kontakty, úplně nejlepší je i tu pozvánku namluvit do mobilní apky Rádia Beat svými vlastními slovy, vlastním hlasem, to si můžete dopředu rozmyslet, napsat si to a takhle to tam pěkně napindat. Nicméně teď takového nic se zatím od rána nestalo, ale mám tu spoustu pozvánek písemných, tak se na ně vrhám. Ahoj, zdravím, píše se v téhle SMS-kové legenda českého Big Beatu Karel Kahovec, dnes hostem v tradiční restauraci Chodská Rychta do Mažlice, a to od 20:30 hodin. Další pozvánka praví zdravím ze Strunkovic nad Blanicí, kde v sobotu 6. června, tedy právě dnes, od 18 hodin na parketu na Sokolské louce zahrají kapely DLD, Vivat Joe a Pracovní sobota. Vstupné dobrovolné, počasí objednáno bez deště, tak doražte, bude to stát za to. Podepsán Karel a ještě dodává díky za šíření do beatového éteru, no rádo se stalo. A ještě do třetice. Ahoj, chtěli bychom vás pozvat na festival Podhradí, který se koná v sobotu 6.6., tedy taktéž právě dnes od 13.30 v areálu VLV pod hradem v Malenovicích. Vystoupí Vlasta Redl s kapelou, Lichočar, Infinity, Vanu a dvě, PM Band, No Band a čeká vás bohatý doprovodný program. Kouzelník, skákací hrady, lukostřelba, malování na obličej, fire show, 17 druhů piv a hlavně skvělé prostředí pod Malenovickým hradem. Vstupné dobrovolné za organizátory Jura. Děkujeme a taktéž rádo se stalo a za chvíli si dáme další tématickou bubenickou muziku.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobo. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat. Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Letošní 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň uvede přibližně 50 představení. Podrobnosti nám sdělí ředitel pořádajícího divadla Alfa Jakub Hora.
8: Skupova Plzeň proběhne po dvou letech od 10. do 14. června. Opět ve všech divadlech, co tu máme, budeme mít program, který je postaven na nejlepším představení, které vznikly za poslední roky v Čechách a na Slovensku, a k tomu řadu exkluzivních zahraničních hostů. Asi nejviditelnější bude 100 let narození Hurvínka, což je výročí, které se táhne celou republikou, a protože Hurvínek vznikl v Plzni, tak samozřejmě se odrazí ve Skupovce jak představení divadla Spejba u Hurvínka, které uvede úplnou novinku, a dále velká výstava interaktivní, která bude v Západočeském muzeu.
7: Nejstarší profesionální divadelní festival v České republice nebo v Československu se poprvé konal v roce 1967. O tři roky později se stal soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do roku 1978 konala každoročně. Pak se změnila na bienále. Pražské muzeum Kampa připravilo v druhém patře areálu Sovových mlýnů novou výstavu významného představitele českého poválečného umění Miloše Ševčíka, Zaznění. Zhlédnout ji bude možné až do 13. září. Vybraná díla jsou průřezem jeho tvorby. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Pít.

8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Vítír Karogl a bude to už rok, co v Birminghamu proběhl ten rozlučkový koncert Ozzyho Osbourna. Ten jsme tu na Vítu sledovali a hodně jsme si o něm i řekli. Já jsem si zaplatil ten livestream a mimo jiné mě tam velice zaujal. Líbil se mi jeden z bubeníků, který tam Ozzyho muziku uchopil pěkně po svém a byl jim současný člen postpunkových Blink-182 nebo Blink-182, chcete-li. Travis Barker, ano, razantní, ale zároveň technický a invenční, tedy je tenhle chlapík, ta jeho hra. Zároveň je to neuvěřitelná rychlost, jakou hraje. Vím, že právě on je velkým vzorem řady mladých bubeníků a když se na něj tak koukám, ani on nevypadá rozhodně na to, že v loni oslavil 50. Wishing Well, tak se jmenuje skladba, která je do značné míry na tom jeho bubnování postavená.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: A máme tu další jméno více než očekávané a tím je nestárnoucí, ač v anglickém Nottinghamu již roku 1948 narozený Ian Pace. Ten je zářným příkladem toho, že i na zrcadlově obrácenou, tedy pro něj jako pro leváka kompletně obráceně postavenou bicí soupravu, se dají předvádět věci nevídané a jestliže jeho velkým vzorem byl legendární Buddy Rich, on sám je zase již mnoho desetiletí vzorem stovkám bubeníků celého světa. Jeho um jste mohli zaznamenat ve skupinách Pace, Ashton and Lord, Whitesnake a hrál také s Gary Moorem, ovšem Ian Pace je především bubeníkem Deep Purple a to od samého počátku téhle legendy přes všechny ty roky a sestavy až do dnešních dnů.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: loku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a my pokračujeme v tom našem bubenickém víkendu a stejně tak, jako existuje celá řada písničkových či albových hitparád, tak různé časopisy či weby také samozřejmě sestavují žebříčky těch nejlepších, pokud se tedy dá vůbec tohle změřit, zpěváků, kytaristů, pianistů, basistů a také samozřejmě bubeníků. No a také tak došlo k tomu, že byl hudebními kritiky sestaven dlouhý hvíč, žebříček těch nejpozoruhodnějších bubenických výkonů. No a není, myslím, divu, že na krásném 9. místě se tu umístila skladba Art of the Sunrise art rockových Yes. No a za bicími v téhle krásné skladbě téhle legendy nesedí nikdo jiný než vynikající Bill Bruford.

0: Čas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádio Beat.
1: No a my zůstaneme ještě chvíli na těch britských ostrovech a právě tedy odtud pochází taky ten, jehož umění si vychutnáme v tuto chvíli. A máme tu tedy nejen to jeho umění, ale také nezaměnitelný styl a sound, zvuk bubnů, a to tedy Rogera Meadows Taylora, nebo zkrátka Rogera Taylora, což je jméno, které dobře znají především fanoušci Queen, kapely, se kterou je už na věky nerozlučně spjato. No a moc pěkně mu to bubnuje a zní třeba i v téhle skladbě jménem Keep Yourself Alive.

Queen a Roger Taylor, to byl další střípek do toho našeho bubenického víkendu. Já tu mám zase nějaké ty vaše pozvánky a jen co jsem si před hoďkou trošku postěžoval, že nikdo ještě nic nenačetl, nenamluvil do té naší býťácké apky. Hned mi tu přistály dvě pozvánky od býťáka, který se říká Mára Rock Demon, ale ještě se mi nestačil stáhnout, tak je pustím za hoďku, až si je tady poslechnu a nějak si je střihnu lehce. Nicméně zrovna tenhle chlapík, tenhle šikovný muzikant tady shodou okolností bude v úterý jako host v mém pořadu Hledáčku Jirky Rogla, tak si nezapomeňte nás naladit i v úterý, ostatně tak jako každý den. Takže já tu mám pozvánky, které tedy pouze přečtu. Martin píše Cover Night v M13 Rock Hell nebo M13 Rock Hell, jak kdo chce. Přijďte prožít večer plný energie a rockových hitů s kapelami Na balkony, Pepa Band a Rehash. Dnes 6.6. od 20 hodin v brněnském klubu M13 Rock Hell. Další pozvánka praví dnes, tedy v sobotu 6.6. zahraje táborská rocková parta Po přechodu od 18 hodin na retro víkendu ve Slapech u Tábora. Program na celý den pro celou rodinu. Za pořadatele a za kapelu zve srdečně Pavel Čapla Šafránek. A ještě tu mám dvě pozvánky. Ahoj Jirko, píše se v téhle. Měl bych jednu sportovní pozvánku. Nejenom tvrdá hudba, ale i tvrdý sport má dnes svoji událost, a to konkrétně od 16 hodin dnes v Říčanech, kde se hraje finále České extraligy v rugby mezi RC Říčany a Tatrou Smíchov. Ahoj Radim. A ještě ahoj býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 6.6., tedy dnes, v Mirošovicích v hospodě na hřišti. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínáme už v 18.30. Těšíme se na vás, tak si to přijďte užít. Díky, zve Aleš.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V létě řada Čechů řídí v pantoflích nebo žabkách, což může zhoršit ovládání auta. Při nehodě kvůli tomu hrozí krácení pojistného plnění a v zahraničí i pokuty v řádu tisíců korun. Na Vysočině vznikla nová rezervace divokých koní u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Cílem je přirozenější péče o krajinu.
2: Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování vody v krajině. Tam, kde se vyskytují, je navíc v pestré přírodě o 3/4 méně klíšťat než v okolní krajině. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Meta zavádí placené verze Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Facebook Plus a Instagram Plus budou stát 84 korun měsíčně, WhatsApp Plus 63. Předplatné nabídne hlavně lepší statistiky, zvýraznění obsahu a drobná rozšíření funkcí. Do budoucna se vše spojí pod službu Meta One s důrazem na AI. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: 8 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl. No a vězte, že styl dalšího bubeníka našeho víkendu, samotného Mikea Portnoye, vychází, jak sám říká, od jeho vzorů, kterými byli Neil Peart, John Bonham či Keith Moon. Bubnovat začal již od raného mládí a k muzice měl velmi vzdělý vztah, protože jeho otec Howard Portnoy byl DJem a hrával no tak kde jinde než po diskotékách. Takže Mike Portnoy a Dream Theater právě teď ve skladbě The Dance of Eternity, čili Tanec věčnosti.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

tu mám další, a to nejen bubenickou, ale vůbec muzikantskou osobnost, a její chlapík jménem Dave Grohl. Ten je nejen bývalým bubeníkem kultovní Nirvány, ale také současným frontmanem populárních Foo Fighters. A já si i dnes opět dovolím nepustit vám ani Nirvánu, ani Foo Fighters, ale zase, jak to tu a tam mívám zvykem, ukázku ze soundtracku k filmu Pick of Destiny, čili Trsátko osudu, a nutno dodat, že Dave Grohl tu nejen bubnuje a zpívá, ale také v tomhle filmu, v téhle, jak říkáme, úžasné kravince, kterou nerocker samozřejmě nemůže nikdy pochopit. V skutku bravurně stvárnil, zahrál samotného satana, z jehož ztraceného zubu je právě vyrobeno to trsátko, s jehož pomocí ti největší rockoví kytaristé zahráli ta nejpekelnější sola a složila ty nejúžasnější rockové pecky. No a tahle je, myslím, výborná, co myslíte? Pěkně si to doma ohulte, ať to má grády.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a dalším jménem právě toho našeho víkendu bude právě od včerejška, no jeho narozky jsou tak trochu důvodem tohoto víkendu, tak od včerejška čerstvě 74-letý, narodil se 5. června 1952 v Londýně, pohodáč a sympaťák Nico McBrain. Dlouholetý motor Iron Maiden a nechce se až věřit, že tenhle vitální chlapík byl před dávnými časy v zajetí drog a prý měl tehdy opravdu namá. Ale u Železné Pany bubnoval od roku 1983 až donedávna, kdy zůstává stále nehrajícím členem kapely a právě takhle se uvedl a představil fanouškům hned v první a úvodní skladbě na dávno již legendárním albu Peace of Mind.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a další skladba s názvem Kohoutek kamarádství dokapává bude samozřejmě v rámci našeho bubenického víkendu tady na beatu pod tou bubeníkovi Blue Effectu, kterým byl dlouhá léta skvělý Vlado Čech, chlapík s talentem od Boha, který tu svou hudební dráhu započal v roce 1967 v amatérské skupině jménem The Ducks, aby se pak krátce objevil také ve skupině Apollo Beat a následně pak v kapele New Force, kde poznal Vladimíra Mišíka. Na podzim roku 68 se spolu s ním stal členem nově založené skupiny Blue Effect. V roce 1981 pak s Leškem Semelkou založil skupinu SLS, ve které zůstal 3 roky, aby se v roce 1984 nakrátko vrátil do Blue Effectu. Vlado Čech zemřel 21. července roku 1986 ve věku pouhých 36 let.

Klasický rok Rádio Peak.

0: Band nám takhle krásně uzavřel hodinu před polednem. Zastu mám nějaké ty vaše pozvánky. Slávek Jíša píše dnes od 12 hodin, co znamená právě teď to začíná, do 16 hodin se koná burza LPček a CDček v Plzni u Zacha. Pak bych vás rád taky pozval na Žižkovské pivobraní, které už od včerejška probíhá tady na Žižkově na Parukářce na tom vrchu. Je to tam vždycky fajné. Dnes tam zahrají, a to je důležité dodat, že zadarmo se můžete podívat na muziku Leč Havendar, pak to bude kapela Adovany, Gentleman's Club a nakonec Džufa. Také tam proběhne mistrovství Žižkova v otáčení pivních tácků a vyhlášení nejoblíbenějšího pivovaru. Takže to byla taková jedna místní žižkovská pozvánka. No a to teď tu mám slíbené pozvánky od Bíťáka Máry, hned dvě za sebou, tak já je tam teďka pustím, jsou jim přímo krásně namluvené do té naší mobilní apky.
1: Dnes 6.6. ve Štítech proběhne akce, která se jmenuje Dny pro rodinu, a zde bude také rocková muzika od 22.30, kdy zahrajeme s kapelou Regen krásně až do půlnoci a možná i díl ty největší fláky z našeho repertoáru a ty největší fláky z cizího repertoáru. Tak se tam běžte podívat a my se na vás budeme těšit. 6.6. dnes v Újezdě u Přelouče proběhne velký rockfest, kde zahrajou kapely Motorband, Manuál, Checkpoint, Bestie. Všechno začíná od 17.00. Tak se tam ukažte. Čau!

0: Ahoj býťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Prosím vás, vy jste cukrárna?
2: Ne, autoservis.
1: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
2: Povídám, že jsme...
1: Indiánka, rychle.
2: No, jak chceš. 20 korun.
1: Cože?
3: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
1: Větrník.
3: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
1: Větrník. A je čerstvý?
3: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
4: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výstava Zlomek sekundy v pražské Fragment Gallery ukazuje výběr sportovních snímků ze soutěže Czech Press Photo z let 2021 až 2024. Mezi fotografiemi je také snímek atleta nad překážkami z pařížských her od Petra Davida Joska. Fotograf agentury AP s tímto snímkem v roce 2024 celé Czech Press Photo vyhrál. Expozice ukazuje momenty z mistrovských utkání různých sportů, včetně hokeje, tradičních i moderních extrémních disciplín ve všech ročních obdobích. Víc nám řekne ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová.
6: Kategorie sport v soutěži Czech Press Photo je tradičně nejvíc obsazovaná kategorie a ty fotografie jsou plné emocí, plné napětí, plné dramatických okamžiků, takže jsme uvažovali nejdřív o kategorii portrét, protože my často děláme takové retrospektivní výstavy ze soutěže Czech Press Photo. Ale nakonec jsme se rozhodli pro sport a myslím, že jsme udělali dobře.
5: Do polského města Hel na stejnojmenném poloostrově bude zase jezdit autobusová linka s ďábelským číslem 666. V roce 2023 místní dopravce přestal tento spoj provozovat kvůli námitkám konzervativních křesťanských kruhů. Teď se ale rozhodl populární autobus obnovit. Tvrdí, že tak reagoval na přání zákazníků. V angličtině slovo Hel znamená peklo. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Bubny, bubínky, bonga, činely a gongy. Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: A jen chvíli po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl a my v tuto chvíli spočineme na Britských ostrovech, kde se 2 roky po válce v roce 1947 narodil John Mitch Mitchell, bubeník, který se samozřejmě proslavil především co by člen slavné sestavy Jimi Hendrix Experience, se kterou hrál až do Jimiho předčasné smrti v roce 1970. Poté hostoval různým muzikantům na jejich všemožných studiových nahrávkách a žil střídavě v Anglii a ve Spojených státech. Zemřel 12. listopadu roku 2008 ve věku 61 let přímo uprostřed vzpomínkového turné na Jimiho Hendrixe. Byl posledním žijícím členem sestavy téhle legendární Hendrixovy kapely a my si ho poslechneme v pěkně ohnivé skladbě jménem Fire.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: No, já už tu mám, myslím, docela dle očekávání se skupení z konce 60. let. První kapelu, u níž se začal používat termín Power Trio. No a vy, jak vás tak už za ta léta znám, už jste jistě poznali, že řeč je tu o legendárních Cream. No a ačkoliv tu šlo samozřejmě o muziku rockovou či bluesrockovou, o bubeníkovi téhle formace, jimž nebyl nikdo jiný než poměrně nedávno, bohužel ve věku 80 let zesnulý Ginger Baker, tak právě o něm se tehdy říkávalo, že je zkrátka jazzmanem na drogách. No a pokud jste z té doby viděli třeba i nějaká videa, který musíte spolu se mnou uznat, že na tom tak trochu něco je.

No a jen chvíli po půl jedné tu mám trošku té britské ocely v podobě samotných Judas Priest, kdy se tahle metalová stálice již dlouhý čas může pyšnit strojově přesným mužem za tou bicí soupravou, jímž je Američan Scott Travis, a myslím, že třeba na toho jeho Painkillera o tomto víkendu taktéž dojde. Já bych ale s dovolením vytáhl ze šuplíku jednu podstatně starší a navíc živou a zase, jak jinak než mou oblíbenou nahrávku téhle kapely, která v roce 1979 dostala název Unleash in the East a kterou svým nezvykle odlehčeným a barvitým bubnováním nádherně ozdobil jinak spíše studiový a dokonce třeba i muzikálový bubeník Les Binks. No, myslím, že ta jeho lehkost muzice Judas Priest tehdy náramně slušela. Co myslíte?

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No a dalším jménem právě toho našeho letošního bubenického víkendu není nikdo jiný než Phil Collins. A nevím, jak vám býťáci, ale mně se ten jeho specifický styl hry a také nezaměnitelný zvuk, kdy vlastně na těch tomech, či jak se u nás říká přechodácích, nemá ty spodní rezonanční blány, vždycky moc líbil. Je o něm, myslím, dobře známo, že celá ta dlouhá léta ani neuměl noty a jak vidíte, i bez nich nabubnoval ta nejlepší alba Genesis a taky spoustu a spoustu desek solových. No a já osobně třeba mám moc rád tuhle jeho a vám, myslím, dobře známou skladbu s názvem Something Happened on the Way to Heaven.

0: Boys nám takhle krásně uzavřeli tuhle naší společnou hodinu, no a než se vrhneme do té další, mám tu zase nějaké ty vaše aktuální pozvánky na nějaké ty dnešní bohulibé akce a v téhle se píše v sobotu 6.6. od 20 hodin v Hlohové v letním amfiteátru proběhne punkový večer, zahraje Infarkt a Znouzecnost, díky, čá, prádo se stalo. Další pozvánka, Zdeněk nám ji poslal a píše: Bíťáci, Bíťačky a Bíťátka, v sobotu 6.6., tedy právě dnes, vystoupí Reggae Jam Senzimilium z Plzně na Aqualoka v Českých Budějovicích u Malého Jezu. Nadupané remixy známých skladeb v rytmu dub a reggae a ska. Bude to energetický koncert plný dobré nálady. Starv 19 hodin, bar 14 hodin, grill 17 hodin. Těšíme se na vás, Aqualoka. No a další pozvánku, tak tu mám tak, jak je to úplně nejlepší, vámi načtenou do té naší bíťácké mobilní apky.
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Víc. Já bych vás chtěl pozvat. Dneska večer je na dvoře Kobylisy koncert. Já vás chci pozvat na kapelu Magnolie. My začínáme v 18.30. Jsme mladá kapela z Prahy a hrajeme prog rock, art rock. Máme čistě vlastní tvorbu a kromě nás tam bude hrát ještě několik dalších kapel, bude to taková rocková akce, tak všichni přijďte.
2: Odpočívej v pokoji, nic už nemá cenu, nebo že by snad přece. Vinylové album kapely Folimanka Blues míří k podstatě doby. Na povrchnosti není čas. Je to deska temná, těžká a hořká, jako ten nejlepší stav. Když už se na ní objeví humor, tak spíš takový, že z něj zamrazí. Myslet si o ní můžete lecos, ale nikdo neřekne, že je obyčejná. Odpočívej v pokoji. K dostání u všech dobrých distributorů. Vychází s podporou Rádia Beat.
3: Beatová rozhledna. Pro ty, kteří mají rádi muziku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Beatová rozhledna. Rokové čtení od Radka Distlera. Aktuality nejen z beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru Beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz.
4: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
5: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
6: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
5: Nám je v hledáčku.
6: Tak to zmáčkni.
5: A mám je.
6: Orle, co tam sakra?
3: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí. Tentokrát si do svého hnízda pozval Máru Rock Demona, zpěváka, kytaristu a skladatele kapel Regent, Manuál a Doktor Viktor. Hledáček Jirky Rogla v úterý od 19 hodin na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V Praze před 30 lety skončilo štípání jízdenek na jednotlivou jízdu. Od června 1996 začal platit časový a pásmový tarif, který umožnil přestupy na jednu jízdenku v celé integrované dopravě. Změna nastartovala rozvoj pražské integrované dopravy a postupný přechod od papíru k SMS, kartám a mobilním aplikacím. Na Měsíci mají vzniknout solární i jaderné elektrárny, více Roman Všetečka.
9: I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další investice určené pro společnosti, které vyrobí měsíční vozítka. Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky. Celý plán se skládá z několika fází. Už v březnu NASA oznámila program ve výši 20 miliard dolarů na výstavbu stálé základny, poháněné jadernou a solární energií na jižním pólu měsíce do roku 2032. Více se dočtete na technet.cz.
8: Google Disk v mobilu dostává výrazně chytřejší skenování dokumentů. Nově zvládnete naskenovat více papírů najednou, pozná už uložené dokumenty a případně nahradí kvalitnější verzi. Vše funguje přímo v telefonu i bez internetu, ale jen na zařízeních s alespoň 8 GB RAM. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
7: Krom.

0: hluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a na úvod hodiny tu mám skvělou a přímo učebnicovou ukázku úsporného, leč razantního bubnování, které rockové muzice mnohdy moc svědčí a právě tak to dodnes umí Phil Rudd, dlouholetý motor elektrikáři, učili AC/DC, onehda nás při svém malém solovém turné navštívili přímo u nás ve studiu, ještě v tom starém, v tom domečku, a i když jistě víte, že naživo už s touhle australskou legendou nevystupuje, my si ho právě s ní vychutnáme a soustředíme se na jeho part v titulní skladbě z legendárního alba Back in Black.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Come here, baby.

0: Bubny, bubínky, bonga, činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
2: No, máme tu další jistě očekávané jméno Kozy Pal. Další vzor mnoha a mnoha hardrockových a nejen hardrockových bubeníků. Bohužel jeho rychlost se mu stala osudnou. Jak rychle bubnoval, tak rychle jezdili ve svém sportovním voze a tak už nějakých 28 let bubnuje v tom rockovém nebi, do kterého během tohoto víkendu ještě myslím nejednou nahlédneme. Kozy byl mimo jiné samozřejmě velkou oporou a hnacím motorem Rainbow Richieho Black Moore a tak si ho spolu s ním a také třeba Ronnieho Jamese Dia poslechneme tak, jak v roce 1977 nabubnoval nesmrtelný živák Rainbow, ten s výstižným názvem On Stage.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: No a jak tak tady průběžně pročítám ty vaše dnešní vzkazy, zprávy, maily a SMSky, hojně mi v nich připomínáte, že nesmím prý zapomenout na Def Leppard, a to zkrátka, protože Rick Allen, bubeník téhle kapely z Sheffieldu, bubnuje již dlouhá léta a skvěle pouze s jednou rukou, kdy o tu druhou přišel v roce 1984 při autonehodě, no a jak mu to šlo i bez ní, za to se dvěma šikovnýma nohama a trochu té techniky, hned na té slavné Hysterii už v roce 1987, to si teď právě společně poslechneme.

No a teď už tu mám právě v rámci našeho víkendu pana Alana Whitea, skvělého britského mistra bicích nástrojů, který hrál v minulosti opravdu s kdekým. No a jestliže jeho takovým asi nejznámějším působištěm byly art rockový Yes, my si ho teď poslechneme, nebo si poslechneme, jak pěkně úsporně, ale s nádherným soundem a citem sunul příjemně kupředu Plastic Ono Band Johna Lennona. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl, přeji vám krásné a příjemné bubenické odpoledne s Danem Kohoutem a budu se na vás těšit zase zítra.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Letošní 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň uvede přibližně 50 představení. Podrobnosti nám sdělí ředitel pořádajícího divadla Alfa Jakub Hora.
2: Skupova Plzeň proběhne po dvou letech od 10. do 14. června. Opět ve všech divadlech, co tu máme, budeme mít program, který je postaven na nejlepším představení, které vzniklo za poslední dva roky v Čechách a na Slovensku, a k tomu řadu exkluzivních zahraničních hostů. Asi neviditelnější bude 100 let narození Hurvínka, což je výročí, které se táhne celou republikou, a protože Hurvínek vznikl v Plzni, tak samozřejmě se odrazí ve Skupovce jak představení divadla Spejba u Hurvínka, které uvede úplnou novinku, a dále velká výstava interaktivní, která bude v Západočeském muzeu.
1: Nejstarší profesionální divadelní festival v České republice nebo v Československu se poprvé konal v roce 1967. O 3 roky později se stal soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do roku 1978 konala každoročně, pak se změnila na bienále. Pražské muzeum Kampa připravilo v 2. patře areálu Sovových mlýnů novou výstavu významného představitele českého poválečného umění Miloše Ševčíka Zaznění. Zhlédnout ji bude možné až do 13. září. Vybraná díla jsou průřezem jeho tvorby. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na rádiu Beat.
1: Ano a uvědomte si, milí moji drazí přátelé a přítelkyně, že bubny nejsou jenom bubnová sola, ale je to způsob hraní, zvuk těch bicí, které jsou často skrytý jakoby pod kapelou, ale přesto bez nich by to nebylo ono. Jako třeba Jirka Rogl hrál Imagine před pár minutami. No, jdeme do sobotního odpoledne. On mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Annika Nils, nebo možná Angličany vyslovována Niles. Velice zajímavá dívka, nebo žena. No ono jí je 43. To je stará, skoro stejně stará jako moje starší dcera, jo, takže by to mohla být krásná blondýnka, ano, německá bubenice, skladatelka, hudební pedagožka, to dneska všichni muzikanti dělají, že hrajou v kapelách a ještě musí učit, aby se uživili. Vidím to kolem sebe, skoro každý snad výborný kytarista, basista, bubeník vyučuje, viď, Vašku, Zimo. No, pojďme zpátky k Anice, dosud vydala 3 plnohodnotná alba, tedy svoje alba, ano, autorská. Ten její příběh a historie, tedy ta profesní, nebo životopis profesní je velice dlouhý, na to nemáme příliš času. V každém případě v roce 2022 šla prostě svojí dráhou a byla čím dál tím víc známější po celém světě a v roce 2022 se přidala ke kapele Jeffa Becka. Dokonce jsme ji viděli tady s Jeffem Beckem v Česku. No, a my si budeme hrát, a teď to úplně přerazím, my si budeme hrát Rush, Subdivisions skladbu, kde ještě bubnuje Neil Peart, který, jak víme, je už v rokovým bubenickým nebi a Rush se v tu dobu rozpadli, rozpustili a už nikdo nevěřil, že se dají dohromady. Ale co se nestalo? Rush našli Anniku Nils, či Niles, a přizvali k spolupráci. A zítra Rush s Annikou začínají světový turné. Tak takhle se nám to všechno sešlo. Teď si představte takováhle mladá holka s takovými matadory, jako jsou zbývající dva členové kapely Rush, se dá dohromady. Nebo že ji přizvou do kapely. To musí být opravdu talent. Tato blondětá, půvabná a když hraje na ty bicí, velice razantní dívka. Tak teď ještě vzpomínka na Neila Pearta a pak už se budeme těšit na nahrávky Rush s Annikou Nils, nebo Niles, chcete-li. No vidíte, jak se nám to sešlo.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: roku. A my jem ďakujeme. Víkend bubeníku na Rádiu Beat.
1: Chuck Ruff byl americký bubeník. Narodil se v Renu v Nevadě v roce 1951. V letech 68 až 70 hrál v kapele Sobak s Ronnym Montrosem a Billem Churchem. Ruff a Montrose se později v roce 1972 připojili k Edgaru Winterovi a Danu Hartmanovi a založili skupinu The Edgar Winter Group. Právě s touhle kapelou Ruff dosáhl svých největších úspěchů. Na albu They Only Come Out at Night z roku 1973 se objevila skladba Frankenstein, která se v květnu 1973 umístila na prvním místě v Americe a taky se dostala na single Free Ride, který se umístil v první 15 a ve stejném roce dosáhl 14. místa. Tak vidíte, to byly největší úspěchy tohle geniálního bubeníka. Bohužel opustil tento svět předčasně, zemřel v roce 2011 ve věku 60 let, takže Chucka zdravíme do bubenického rokového nebe. Tady je tedy Chuck Ruff s kapelou The Edgar Winter Group a Frankenstein. Rok 1900, jak jsem říkal, 73, že jo?

0: ti bonga činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádio B.
2: A je tady další bubenická hvězda, vlastním jménem Lawrence Joseph Mullen Jr. Víte, o koho jde? No jasně, Larry Mullen mladší, tedy Jr.,

vojenských, že jo, takových těch pochodových kapelách, no, jak oni to tam mají, že jo, jak nastupy, školní orchestr a teď tam přesně jdou takový ty nástupy, jo, víte, co myslím, tak tam on získal tu absolutní přesnost. Jak jsem říkal, Larry patří samozřejmě do kapely U2, ale my si pustíme skladbu Alice Coopera, která se jmenuje Fireball a tady Larry Mullen hostoval. A všimněte si toho, jak ta pecka se sype perfektně, protože to je právě Mullen, který hraje naprosto přesně. Jsou různí bubeníci, přátelé. U těch bluesových, u toho tradičního blues, tam ten bubeník musí přeci jenom být trošku tvárnej i v tom tempu, občas zpomalit, občas zrychlit, víte, jak to je. Ta muzika je bluesová, rocková tedy, nádherná v tom, že je tvárná. Každá skladba může být jiná, záleží samozřejmě na tom žánru, ale když má něco sedět na prdeli přesně, tak tam potřebujete bubeníka, jako je Larry Mullen.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na rádiu B.
1: Tak, v předchozí písni kapely Led Zeppelin House of the Holy jsme slyšeli Johna Bonhama. Skvělý bicí. Tu písničku všichni známe, to je jeden z hitů Led Zeppelin. No, Led Zeppelin měli co píseň, to hit, co se budeme povídat. No, a já navážu. Jablko nepadá daleko od stromu. Že jo, takový to rčení, pravdivý. Pokud teda ta jabloně neroste někde uprostřed tou tesu, tam by to jabko asi spadlo někam úplně do prďous, ale my víme, že jabloně se na takovýchhle stržích neobjevují. Takže to všechno platí. A my teď budeme hrát za chvíli píseň kapely UFO Black Cold Coffee. Černý studený kafe. A v téhle písni hraje na bicí Jason Bonham, tedy syn Johna Bonhama. Takže můžeme porovnat, jestli fakt to jablko nepadlo daleko od stromu. Jason Bonham, syn Johna Bonhama, to všichni víme, narodil se tedy v Anglii, to je jasný. A pozor, poprvé hrál na bicí ve 4 letech a objevil se společně se svým tátou ve filmu The Song Remains the Same, kde bubnoval na zmenšený bicí soupravě. V 17 letech hrál ve své první kapele Erase. V roce 85 vstoupil do kapely Virginia Woolf, se kterou vydal 2 alba a absolvoval americký turné, kde hráli jako předkapela skupiny The Firm. No a pak už to šlo jedno po druhém. 88. Se Bonham spojil s Jimmy Pagem, nahrál s ním album Outrider a absolvoval turné k tomuto albumu. Následující rok se Bonham objevil se 3 zbývajícími členy Led Zeppelin na koncertu k 20. výročí skupiny, který pořádala společnost Atlantic Records v New Yorku. No, nahrál několik písní, nebo respektive hrál několik písní z Led Zeppelin, to je jasný. A tam se potvrdilo, že skutečně to jablko nepadá daleko od stromu, protože Jason je vynikající bubeník. Od roku 2010 hraje se skupinou Black Country Communion. Tak, tolik k Jasonovi, ale jak se můžeme teď přesvědčit, hostuje na různých nahrávkách, třeba teď s kapelou UFO Black Cold Coffee. Výborná pecka, sype se to, nádhera, pokud si chcete zatrcat teď v sobotu odpoledne, krásný den, slunečný, není takový vedro, pokud sedíte někde, grillujete, nebo já nevím, nebo jste v knajpě, nebo jste doma, tak prostě tahle pecka vás rozejbe. A dovolte, abych tu pecku poslal domů Sáře, protože ta je nemocná, leží tam v komoře, nožky má nahoře. Kudňa, to zní trošku skoro až eroticky, že jo? No, v každém případě, Sáry, tak si to poslechni, ať ti to naleje trošku energie do žil. Co trošku? Hodně energie do žil. Black Cold Coffee, UFO a

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V létě řada Čechů řídí v pantoflích nebo žabkách, což může zhoršit ovládání auta. Při nehodě kvůli tomu hrozí krácení pojistného plnění a v zahraničí i pokuty v řádu tisíců korun. Na Vysočině vznikla nová rezervace divokých koní u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Cílem je přirozenější péče o krajinu.
2: Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování vody v krajině. Tam, kde se vyskytují, je navíc v pestré přírodě o 3/4 méně klíšťat než v okolní krajině. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Meta zavádí placené verze Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Facebook Plus a Instagram Plus budou stát 84 korun měsíčně, WhatsApp Plus 63. Předplatné nabídne hlavně lepší statistiky, zvýraznění obsahu a drobná rozšíření funkcí. Do budoucna se vše spojí pod službu Meta One s důrazem na AI. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

Ano, bicí souprava, čili bubny, to je vždycky voser, vám řeknu, tahat to do nějakých schodů, i když dneska ty kluby už mají vejtahy, ale v skutku pamatuju ty doby, kdy jsme samozřejmě bubeníkům z kapely pomáhali to nosit, protože, což o to, bubny dobrý, jo, ale ty železa, tedy stojany, který byly vždycky v nějaký ty pevný dřevěný truhle, to bylo děsný, to bylo děsný. Jenom k tomu uvozovacímu džinglu. Dan Kout vás zdraví v další hodině, 15 hodin a 11 minut. A pojďme k dalšímu skvělému bubeníkovi. Paul Geary, americký bubeník, ale teď v současnosti spíš manažer. Já mám nový zuby, tak se omlouvám. Jo. V současnosti, musím víc roztahovat držku, v současnosti hlavně manažer. Tak, pojďme k němu. Byl spoluzakladatelem a bubeníkem kapely Xtreme, kterou v roce 1994, podle mýho názoru bohužel, opustil, aby se věnoval právě kariéře managementu. No ale management je taky samozřejmě důležitý a dopomůže mnohým talentovaným umělcům či kapelám dostat se na vrchol. Kapela Xtreme vůbec byla poskládána z vynikajících muzikantů. Já tu jejich muziku miluju, to je tak propracovaná, přitom živelná, živočišná muzika a skutečně to má koule. To je to správné slovo. Stejně jako skladba Get Funk Out, Paul Geary, Xtreme,

0: lepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na rádiu Beat.
1: No a další bubeník je z Nizozemí, tedy z Holandska, jak my říkáme. Jmenuje se Pierre van der Linden, ročník 46, takže je mu letos 80. No, vidíte to, jak to letí. Skladatel, bubeník, tedy především špatný pořadí. Bubeník, skladatel a člen kapely Focus. Pierre van der Linden se narodil v Amsterdamu v 46. No a jeho tatínek byl nizozemský herec, velice populární, Ab van der Linden, který byl v Nizozemsku známý jako Flappy. Jedna polovina komediálního dua Epi a Flappy. Jako teenager, tedy Pierre van der Linden, na začátku 60. let hrál v mnoha místních kapelách. No a v roce 1968 založil s Janem Ackermanem a Cyrilem Havermansem kapelu Brainbox. Společně s Ackermanem taky hrál v 60. letech ve skupině Johnny and the Cellar Rockets. Všichni tři členové byli později rekrutováni do kapely Focus. A jsme tam, kde jsme chtěli být, to znamená, jsme na svým a hned se nám rozjasnilo. Slavná nizozemská nebo holandská kapela Focus, jejíž členem samozřejmě byl i Pierre van der Linden. Bubeník, který taky opravdu měl svůj osobitý styl. A on vám to ukáže ve skladbě Focus 2.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Tak před chvílí to byl Gary Moore, tvrdý hard rocker, jak jste slyšeli, písně Hiroshima a taky něžný bluesman. To jenom tak podotýkám, ale pojďme k další skvělý kapele, respektive k jejich bubeníkovi. Steve Smith, americký bubeník, právě nejvíc známý jako člen kapely Journey, ano. A to ve třech obdobích. Od roku 1978 až do roku 1985 týhle kapele hrál. Pak si dal 10 let pauzu od roku 1995 až 1998, zase 3 roky hrál v kapele a pak od roku 2015 až do roku 2020. Co je důležitý? Čtenáři časopisu Modern Drummer ho 5 let po sobě zvolili nejlepším všestranným bubeníkem. V roce 2001 časopis jmenoval Smise jedním z 25 nejlepších bubeníků všech dob a v roce 2002 byl zvolen do síně slávy Modern Drummer. Do rock'n'rollové síně slávy byl jako člen kapely Journey uveden 7. dubna 2017. Tady je Steve Smith s kapelou Journey a velmi, velmi, přátelé, taková sypavá, příjemná skladba. Taky si zatančete, já se zase budu vrtět na židli. Je to taková, bych řekl, pro tento den, jo, pro tohle odpoledne, doufám, že venku je sluníčko, já jsem tady v kopce zavřený, že jo, tak nevím, jak je venku, ale doufám, že je tam tak jakoby oblačno, že občas vysvětuje sluníčko, že jste někde v pohodě v každém případě a skladba Anyway You're Wanted, ta je na tohle počasí jak dělaná.

0: bonga, čineli a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
2: Přátelé, když takhle vysíláte na Rádiu Beat a vzpomínáte na ty skvělý muzikanty, nebo je připomínáte, protože řada z nich je stále ještě naživu, zaplať pámbu. Je to tak půl na půl, mám takový pocit, že ta půlka už je v tom rokovém nebi, ale to neznamená, že vlastně už nejsou, jsou a budou navždy. No tak dobře, tak vrátím se k té původní myšlence. Když to takhle probíráte, tak dojdete k takovým docela komickým situacím. Kdybyste nyní v Anglii, v nějaký hospůdce, v nějaký pivnici, takový ty typický, potkali takového staršího pána, hubenýho, usměvavýho, brejlatýho, s košilkou, přes tu košilku má takovej ten svetřík do véčka, prostě takový ten konzervativní Anglán, byste si řekli, tak byste si ani nepomysleli, že to je Topper Hedden, jeden z nejlepších punkových bubeníků přelomu 70. a 80. let. Opravdu jeden z nejlepších. Nejvíce proslavil působením v kapele The Clash. No vidíte, teď když si porovnáte ty fotky z těch 70. a teď když to pra pana Hedna, Sarah Hedna bych skoro řekl, vidíte, jak vypadá teď, fakt jako sympatický, strašně pozitivní člověk, tak to byste se divili. No, tak v mládí jsme tropili a vypadali jsme jinak a tropili jsme různé věci, teď už vypadáme na rozdíl od Topra mnohem hůř, teda aspoň já se už po ránu do zrcadla fakt nekoukám. Tak ten čas opravdu hodně mění. Jak v hlavách, tak i co se týče fyzické kondice. Co vám říkat. Navíc tenhle ten seriózní pán dneska, seriózní pán Topper Hedden, byl z kapely Clash v roce 1982 kvůli rostoucí závislosti na heroinu vyhozen. Prostě neuvěřitelný. A já se tady stěhu, protože já vidím tu jeho fotku. Současnou, přátelé, jo. Tady bych řekl, tenhle ten pán přece nikdy nemohl brát drogy. No vidíte, je to tak. No nic, no. Topper Hedden hrál v mnoha kapelách, nebudu je jmenovat, nejsou zas tak známí. Důležitý je, že byl bubeník kapely Clash, kde nahrál na jejich albech takový skladby jako London Calling nebo Sandinistat, Combat Rock, promiňte, a tak dále, a tak dále. Takže na těch nejlepších hitech nebo největších hitech je podepsán svými bicími. No, my si pustíme Topra Hedna s kapelou The Clash písni Julizen Drug Squad.

0: Studio B. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výstava Zlomek sekundy v pražské Fragment Gallery ukazuje výběr sportovních snímků ze soutěže Czech Press Photo z let 2021 až 2024. Mezi fotografiemi je také snímek atleta nad překážkami z pařížských her od Petra Davida Joska. Fotograf agentury AP s tímto snímkem v roce 2024 celé Czech Press Photo vyhrál. Expozice ukazuje momenty z mistrovských utkání různých sportů, včetně hokeje, tradičních i moderních extrémních disciplín ve všech ročních obdobích. Víc nám řekne ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová.
8: Kategorie sport v soutěži Czech Press Photo je tradičně nejvíc obsazovaná kategorie a ty fotografie jsou plné emocí, plné napětí, plné dramatických okamžiků, takže jsme uvažovali nejdřív o kategorii portrét, protože my často děláme takové retrospektivní výstavy ze soutěže Czech Press Photo, ale nakonec jsme se rozhodli pro sport a myslím, že jsme udělali dobře.
7: Do polského města Hel na stejnojmenném poloostrově bude zase jezdit autobusová linka s ďábelským číslem 666. V roce 2023 místní dopravce přestal tento spoj provozovat kvůli námitkám konzervativních křesťanských kruhů. Teď se ale rozhodl populární autobus obnovit. Tvrdí, že tak reagoval na přání zákazníků. V angličtině slovo Hel znamená peklo. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
6: Rádio Beat. Classic Rock.

0: kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: 16 hodin a 11 minut posloucháte Rádio Beat. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Bubeníci, ano. Bubeníci a bubny, to je velice důležitý. Za chvilinku zazní skladba Dancing Days. No, jasně, uslyšíme Johna Bonhama, protože tato skladba patří do repertoáru Led Zeppelin. John Bonham, už jsem o něm mluvil v souvislosti s jeho synem a teď se budeme věnovat slavnému tátovi. John Bonzo Bonham, tak byl přezdíván Bonzo, se narodil 31. května 1948. Zemřel 25. září 1980. Pouhých, přátelé, v pouhých 32 letech. No, bubeník vskutku geniální. Byl proslulej opravdu rychlou pravou nohou. To je kopák, jo, abych vám ten ovládá, pravá noha, pokud nejsou jinak orientovaný, že leváci, praváci, tak je to kopák. Charakteristickým zvukem těch bubnů. A tady se chci zastavit. A citem pro rockovou muziku. Já to ještě tady doplním. Všeobecně ostatními muzikanty a kritiky uznáván jako jeden z největších bubeníků v historii rockové muziky a jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších hudebníků své éry. Bonham je popsán v encyklopedii Britannica jako jedinečný příklad pro všechny hardrockové bubeníky, kteří by jej měli následovat. Tak, a vrátím se k tomu, k té formulaci, které Bonham, že je známý charakteristickým zvukem. Přátelé, já už jsem o tom dneska mluvil. Člověk si říká bubny, no tak do toho řeknete a je to. Bubnujeme, bubnujeme. Všechno to zní stejně a není to tak. Když si porovnáte různý bubeníky, slavný bubeníky samozřejmě různých kapel, třeba Copeland, Police, nebo zrovna John Bonham, nebo Ringo Starr, nebo Watts se Stoneu a další, tak cítíte tu muziku, jak ji slyšíte, jak dělá celá ta kapela a jaký ta muzika má charakter. Samozřejmě, že to dělají všichni basák, kytaristi, klávesisti, ale ty bubny tam vytvářejí nebo spolu vytvářejí, lépe řečeno, ten zvuk, ten charakter té muziky, tu náladu. To znamená, takhle to popíšu, postavíte soupravu bicích, posadíte tam tady toho bubeníka a tady toho bubeníka. Zahrajou jeden riff prostě bubenický, ano? A každý to zahraje jinak. Jo, každý to zahraje jinak, každý má jiný cit pro ten úder kopáku, do virblu, přechodáky, plechy, tedy činely, a každý to zahraje jinak. A ty stejný bubny, ta stejná souprava, bude znít jinak. To jsem chtěl zdůraznit v tomto víkendu, protože tak to je. To není jako, že řeknete a zní to všude stejně. Prostě, jak bych to řekl jednoduše, není boom jako boom. Dancing Days, John Bonham.

A další geniální muzikant, geniální bubeník Mike Borden, ročník, přátelé, 1962. Takže vlastně mladý chlap, 62, to je můj ročník, tak jakoby jo, mě to trošku odlehčuje nebo psychicky osvěžuje, že nejsem zas tak úplně starý, protože Mike funguje dodnes skvěle, co budeme povídat. Takže k jeho kariéře jenom stručně, americký vynikající bubeník a zakladatel kapely Faith No More. Taky ovšem pozor, je známý jako bubeník Ozzyho Osbourna. No a jeho poznávacím znamením, to je důležitý poznamenat, jsou dlouhý dredy a hraní v kraťasech. No tak v kraťasech se hraje mnohem příjemnějc, kord na bicí, než nějakých dlouhých kalhotek, že jo? To je, jak to říct, nějak slušně, no. Prostě tam se hejbete za těma bicíma, to je pohyb, to je obrovský výdej energie. Prostě v těch kraťasech se vám nezapařej, no. Jako co, jako, jo, se ptáte, no koule, ne, asi, že jo. Faith No More, Collision, Mike Borden.

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy rozdílá.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: Další velice slavný jméno a zaslouženě slavný samozřejmě, Carmen Appice. Americký rockový muzikant, bubeník a taky zpěvák, nemusím připomínat italského původu. Oni ty Italové tu muziku samozřejmě mají v sobě, ale samozřejmě Carmen už se narodil v Americe v roce 1946 v Brooklynu. Ale tu italskou krev v sobě má. Stejně jako jeho o 12 let starší brácha, respektive mladší brácha Vinnie Appice, tady jsem to trošku pomotal, Vinnie je mladší než Carmen. Má klasický hudební vzdělání, no a ve svých hudebních začátcích byl Carmen ovlivněn spíš jazzem, jo, takovým muzikou nebo hudbou muzikantů, jako byli Buddy Rich či Gene Krupa. Appice je nejvíc známý pro spolupráci s kapelami Vanilla Fudge, Cactus a Beck Bogart Appice. V říjnu 2012 vystoupil se svým bratrem Vinny v rámci projektu Drum Wars v Brně. Pokud jste tam byli, tak to určitě pamatujete. Tak si pustíme z jeho solový desky, tedy ze solový desky Carmena Appice, skladbu, která se jmenuje Brothers in Drums. Tady to máte, spouštím.

0: roku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: A pojďme k našim sousedům, řekl bych těm nejbližším, tedy na východ do Slovenské republiky, tedy ke Slovákům. Tam vzniklo, no i vzniká samozřejmě spoustu skvělých rockových kapel. Už jsem o tom mnohokrát mluvil, ale já myslím, že mezi rockery, mezi českými rockery, je velmi, velmi populární kapela Tublatanka. No a bubeníkem téhle kapely byl Juraj Ďuro Černý, který byl slovenským bubeníkem, který se proslavil zejména jako bubeník právě hardrockový kapely Tublatanka, kterou v roce 1982 založil společně s Martinem Ďurindou. Za 10 let působení s Tublatankou nahrál Juraj Černý 7 studiových alb. V roce 1996 skupinu opustil. Vedle Tublatanky hrál i ve významný slovenský punkový kapele Slobodná Evropa, což byl úplně jiný styl. Tak tady je vidět, nebo z toho můžeme poznat, že byl Juraj velice šikovný bubeník, který dokázal hrát spoustu žánru, jak ten složitější hard rock s Tublatankou, tak ten jednodušší se Slobodnou Evropou. Jestli se to dá takhle posoudit, ano. V každém případě klobouk dolů. No a v roce 1995 se stal autorem projektu Ďuro Černý Kempeny, kde spojil několik hvězd domácí hudební scény. Odešel do rockového nebe v roce 2016 ve věku pouhých 54 let, protože měl problémy s tlustým střevem. No tak každý nějaký má. Bohužel Juraj podlehl tady té chorobě, ale vzpomínka na něj samozřejmě zůstává. Nakonec na Rádiu Beat Tublatanku hrajeme docela často, musím říci. No hlavně to byla, ježišmarja, ti kluci byli idolem dívčích srdcí, já si na to moc dobře vzpomínám. Nakonec se členové kapely Tublatanka jsou mý vrstevníci. Jo, opravdu na rok, přesně dá se říct. Tublatanka a Juraj Černý, skladba, kterou všichni fanoušci Tublatanky velmi, ale velmi dobře znají. Zkusíme to cez vesmír.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. V Praze před 30 lety skončilo štípání jízdenek na jednotlivou jízdu. Od června 1996 začal platit časový a pásmový tarif, který umožnil přestupy na jednu jízdenku v celé integrované dopravě. Změna nastartovala rozvoj pražské integrované dopravy a postupný přechod od papíru k SMS, kartám a mobilním aplikacím. Na Měsíci mají vzniknout solární i jaderné elektrárny. Více Roman Všetečka.
2: I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další investice určené pro společnosti, které vyrobí měsíční vozítka. Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky. Celý plán se skládá z několika fází. Už březnu NASA oznámila program ve výši 20 miliard dolarů na výstavbu stálé základny, poháněné jadernou a solární energií na jižním pólu Měsíce do roku 2032. Více se dočtete na technet.cz.
1: Google Disk v mobilu dostává výrazně chytřejší skenování dokumentů. Nově zvládnete naskenovat více papírů najednou, pozná už uložené dokumenty a případně nahradí kvalitnější verzi. Vše funguje přímo v telefonu i bez internetu, ale jen na zařízeních s alespoň 8 GB RAM. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Gacinelli a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádio B.
2: Ano, tenhle ten víkend je ve znamení takový ty dětský písně Tluče bubeníček, tluče na buben, že ano. Je 17 hodin a 11 minut od mikrofonu Rádia B. Vás zdraví Dan Kohout a další velikán, co se týče ruku, rockový rytmiky, abych tak řekl. Phil Felty Animal Taylor, no a příznivci Black Sabbath ví, o koho jde, tedy bubeníka týhletý legendární kapely. Jde o původního bubeníka metalové kapely Motorhead mezi lety 1975 a 84, pak od 1987 do 92. Felty zemřel 11. listopadu 2015 po nemoci, selhaly mu játra, ale to asi se ví všeobecně. V každém případě pocházel z města Chesterfield, respektive jako celá kapela. No a podílel se vlastně na všech albech kapely Motorhead. Od té první On Parole z roku 1975 až po tu poslední March of Die 1992. My si pustíme titulku z třetího alba, který bylo vydáno v roce 1979. Tedy alba Overkill, titulní skladba taky Overkill. No a je známo, že členové kapely Motorhead byli velice divocí v těch slavných svých letech. To byla taky taková jejich tovární značka, nebo jak to mám, nebo poznávací znak, jak to mám označit. V každém případě muzika, která dodnes působí velice energicky. Hudba, která se na vás řítí způsobem, že máte skoro strach, ale jakmile do vás vnikne, zjistíte, že vám dá mraky, mraky energie. Motorhead, Overkill, Phil Felty, Animal Taylor.

0: Jestli kapela je živý organismus, tak bubeník je srdce. A srdcař. Víkend bubeníků na Rádiu B.
1: Vždycky, když slyším písničku kapely Kabát na sever, tak už se těším. Doufám, že to bude co nejdřív, až budu na Soutoku Ohře a Labe chytat ryby. Jsou tam řeky plný ryb, no to jsem zjavej teda. Pojďme dál, přátelé. Keith Moon, to je taky obrovská ikona. Navazuje to na Feltyho trošku, protože jak kapela, no teď jsem úplně vymatlaný dneska, jak kapela Motorhead, tak kapela The Who patřili k těm rebelujícím, takovým těm rebelům té britské scény, co si budeme povídat. Keith John Moon, tedy Keith Moon, byl anglický bubeník, samozřejmě s kapelou The Who působil, byl proslulej, a teď to zase zdůrazním, svým takovým chaotickým stylem hry na bicí, no, nebyl blázen, byl prostě blázen, destruktivním životním stylem, prostě drogy, chlást, co se budeme povídat. Moon se ke skupině Who připojil v roce 1964, kdy nahradil Douga Sandoma. Hrál na všech albech kapely, počínaje debutovým My Generation z roku 1965 až po Who Are You z roku 1978. A to bylo vydané 2 týdny před jeho smrtí. 2 týdny před jeho smrtí, protože Keith se zkrátka udrogoval, no. Kolik mu bylo? Nějakých 32 let. Mladý kluk, co si budeme povídat. No tak takovej byl v té době život těch rockových muzikantů. Pojďme tedy si písničkou, která se jmenuje Going Mobile, připomenout Keith Moona.

71, 72 vlastně. No a furt je v plný síle, nahrává a hraje. Tenhle ten muzikant, tenhle ten bubeník je velice žádaný jako studiovej bubeník. Takže tady už se vysvětluje to, ta moje první věta, že je nejnahrávanější na světě. No a proč nejnahrávanější? No protože on nahrával skoro s každým. Spolupracoval s producentem Quincy Jonesem, který produkoval alba Michaela Jacksona. Takže tento bubeník s Michaelem Jacksonem natočil album Off the Wall, natočil charitativní single, velice slavný We Are the World. Známe tady tu písničku, že jo? Velký hit Rock With You a další natáčel se Stevem Winwoodem a natáčel jak z rockery, tak i z popíkáři, ano. Tak třeba, co bych mohl s Johnem Fogartym, s Bonnie Raittem, Peterem Framptonem, s funkovou kapelou Rufus and the Pointer Sisters, to je vynikající těleso. Natáčel ale i s Lady Gaga, natáčel s kapelou Daft Punk, s Wilsonem Phillipsem, s Madonou natáčel, s Whitney Houston, s Lionelem Richie, no prostě s Barbarou Streisand, se Sealem, s Petrem Setterou, s Rodem Stewartem, no prostě, jak to říkám, se všemi. A víte, jak se ten člověk jmenuje? Jmenuje se John Robinson, tedy John Frederick nebo Frederick Robinson. A samozřejmě se nemohl vyhnout ani Mikeu Oldfieldovi. A s ním natočil mraky písní. Jedna z nich se jmenuje Charlotte. Poslouchejte ty bicí, jak vlastně John Robinson těma bicíma doplňuje, nejenom jako podpora rytmická, ale vlastně podpora, no melodická se nedá říct na bicích, že jo, to se to nedá, ale jakoby tam rovnocenej nástroj všem těm harmonickým, jo, bas, kytara, kytara samozřejmě a tak dále. A plyne to v takovém jednom proudu, jo, když si představíte graf, tak tam máte takhle ty vertikální, ty svislí, tam jsou ty bicí, který udávají ty takty, rytmus a tak dále, a pak horizontální, což jsou ty melodické linky jednotlivých nástrojů. Ale tady ty bicí jako by jeli v té horizontální lince s ostatními nástrojemi. Aspoň tak mě to připadá, tak to na mě působí. No tak přestávám tady odborný kedy, jdeme na to. Mike Oldfield, Chariots, a na bicí John Frederick Robinson.

0: Ty nejlepší, nejrytmičtější, nejsložitější i nejgeniálnější bicí party v Big Beatu. Víkend bubeníků na rádiu Beat.
1: Tak to byla americko-arménská kapela System of a Down a nádherná skladba Lonely Day. Teď ovšem další skvělá pecka, která se jmenuje 5150. No, je to samozřejmě titulka skladby, nebo titulní skladba se stejnojmenného alba, tedy v té číslovce. No a vy už asi tušíte, o koho půjde. Ano, Alex van Halen, bubeník, původně tedy měl být kytarista, ale posléze bubeník v kapele Van Halen. Alex van Halen je stále ještě, na rozdíl od bráchy, ještě na tomto pozemském světě, americko-nizozemský muzikant, nejvíc známý jako tedy zakládající člen kapely Van Halen, kterou založil spolu se svým bráchou Eddie. Ve skutečnosti se jeho brácha Eddie učil hrát na bicí, zatímco Alex zkoušel kytaru. Alex strávil hodně času hraním na Eddieho bicí soupravu. Prostě, když Eddie zrovna necvičil, tak si sedl Alex a zkoušel to. Ale zkoušel mnohem úpěnlivěji a déle než Eddie a po čase se stal mnohem schopnějším bubeníkem než Eddie. No tak Eddie se hold vrátil ke své kytaře, no a stal se z něj vynikající kytarista. Takhle si to bráchové prohodili a udělali zřejmě velmi, velmi dobře. Pustíme si tedy kapelu Van Halen a za bicíma sedí Alex Van Halen.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Letošní 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň uvede přibližně 50 představení. Podrobnosti nám sdělí ředitel pořádajícího divadla Alfa Jakub Hora.
2: Skupova Plzeň proběhne po dvou letech od 10. do 14. června. Opět ve všech divadlech, co tu máme, budeme mít program, který je postaven na nejlepším představení, které vzniklo za poslední roky v Čechách a na Slovensku. A k tomu řadu exkluzivních zahraničních hostů. Asi nejviditelnější bude 100 let narození Hurvínka, což je výročí, které se táhne celou republikou, a protože Hurvínek vznikl v Plzni, tak samozřejmě se odrazí ve Skupovce jak představení divadla Spejba u Hurvínka, které uvede úplnou novinku, a dále velká výstava interaktivní, která bude v Západočeském muzeu.
1: Nejstarší profesionální divadelní festival v České republice nebo v Československu se poprvé konal v roce 1967. O 3 roky později se stal soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do roku 1978 konala každoročně. Pak se změnila na bienále. Pražské muzeum Kampa připravilo v 2. patře areálu Sovových mlýnů novou výstavu významného představitele českého poválečného umění Miloše Ševčíka. Zaznění. Zhlédnout ji bude možné až do 13. září. Vybraná díla jsou průřezem jeho tvorby. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: hluku. A my jim děkujeme. Víkend bubeníků na Rádiu Beat.
1: No přátelé, teď je taková slovo do pranice. S tady tím člověkem jsem měl vždycky problém. To je blbý slovo, ne problém. Ne, prostě mě to nešlo do hlavy. Charlie Watts, no tak to jméno samozřejmě znáte. Legendární bubeník legendárních Rolling Stones. To je jasný. Tady to máme srovnaný. Ale mě prostě ten seriózní Charlie, kultivovaný, takový klidný člověk, mezi ty magory nějak neset. Když se jmenujete Micka Jaggera, Keith Richardse a další, že? Rona Wooda, to jsou prostě ulítlí. Já je miluju samozřejmě ty lidi, jo. Oni jsou nesmrtelní totiž, jo. Oni už já mám vždycky pocit, že už to jakoby tu, že už to překonali nějak a pán Bůh jim nějak dal novou šanci, tak se jakoby po Egyptsku přetransponovali, jako kdyby byli nabalzámovaný a fungují dodnes, jo. Já si to dokážu vysvětlit. Kde berou tu energii? Mick Jagger, kde bere tu energii? No, takže takový magoři. A Charlie Watts byl vždycky takový seriózní pakestáru, seriózní pán, ale když si prohlídnete starý fotky Stonu, tak vždycky Charlie byl takový slušňák, na rozdíl od těch divokých magorů, jako Jagger nebo Richards. V každém případě byl to britský rockovej bubeník, i když hodně vyrostl z jazzu, co si budeme povídat. Byl více než 50 let člen kapely Rolling Stones. Watts byl taky lídr jazzového takového ansámblu, který nesl jeho jméno a vydal několik jazzových desek. Mimo to si také podílel na produkci některých desek Stonů a navrhoval některý pódia, který si sebou Stouni na svých turné vozili. Mezi jeho koníčky patřil chov koní, mezi koníčky patřili koně, to je hezké, že jo? No a opustil tento svět v roce 2021 v londýnské nemocnici v klidu obklopen svou rodinou. Byl to prostě spořádaný rocker. A jak to vydržel se Stonama, to fakt nechápu. V každém případě byl to syn řidiče nákladňáku, byl jako kluk, co se píše, skromný, soustředěný, pracovitý, mírně hýčkaný svými rodiči. Když mu byl 11, uslyšel v rádiu skladbu Walking Shoes Garyho Mulligana, no a začal toužit po muzice. První nástroj bylo banjo, ale ne, že by se Charlie Watts učil hrát na banjo. Prdlajs, on ten nástroj rozebral a z toho těla, kulatý tělo, že jo, banjo, znáte jak banjo. Má tam blánu vlastně takhle předtím, ty starý banjo, teď se tam dává plastová. A tady jedno z toho si udělal bubínek. Jo. A z toho krku si udělal stojan na čineli. Prostě to takhle rozebral z jakýkoliv nástroje. Kdybyste tehdy dali Charlie Wattsovi jakýkoliv nástroj, chci udělat bicí. To mě docela pobavilo. V roce 1955 mu rodiče koupili první bicí, takže skutečný bicí. No a stále ho zajímal jazz, takže začal cvičit s jazzovými deskami, který sbíral a naučil se jakoby jazzovou hru, jazzový styl, jazzovou techniku. Když se podíváte na některé záznamy, třeba i starší záznamy z koncertu Stonu nebo klipy, tak Charlie Watts tam sedí klidně. V podstatě, když se na něj díváte, on nepotřebuje nějakou takovou tu velkou soupravu, jako 10 přechodňáků, ne, přeháním, no, tak 4 přechodňáky, 2 kotle, 2 dupáky, já nevím, co všechno ještě. Ne, jemu stačil vždycky hajta, kopák, jeden přechod a virbl samozřejmě. A on se vystačil. Hrál vždycky střídně v té divoké muzice Rolling Stones. To bylo strašně zvláštní. Já když jsem pak slyšel novou desku, už bez Charlieho samozřejmě, Hackney Diamonds od Stonu, tak je to trošku jiná muzika. Víc razantnější, jo, tam ten novej bubeník, to je prostě rocker typický, když to Charlie byl vždycky takový spíš jazzíček. Ale dokázal do těch písniček vždycky dát to, co tam patřilo. To je luxusní, proto já na Charlieho Wattse koukám jak na velice zvláštního člověka, který měl obrovský talent, že to dokázal takhle propojit, pochopit hard rock, včlenit tam takovou tu lehkost jazzu. Nevím, jak bych o tom dál mohl ještě mluvit. Ale všimněte si toho, je to strašně zajímavý to takhle vnímat. Ono si pak člověk ty písničky, ty staré písničky Stonu, ještě vychutná víc trošku z jiného pohledu a z jiných ingrediencí. Víte, co myslím? Let Me Go, Charlie Watts a Stoney.

0: ti bonga činely a gongy.
1: Prostě vše, co občas vyžaduje i trochu hrubší síly.
0: Víkend bubeníků na Rádio B.
2: Velmi známý jméno ve světě rockových bubeníků je jméno Dave Lombardo. Americký bubeník kubánského původu je znám především jako bubeník amerických metalových kapel Slayer a Fantomas. Hrál i ve vlastní kapele Grip Incorporated, bubnoval taky se skupinou Testament. V roce 1999 s nimi nahrál album The Gathering. Jako bubeník taky hostoval na albu Reflections finský čelometalový kapely Apokalyptika. Ve skladbách jako třeba Prolog nebo No Education a hlavně ve skladbě Somewhere Around Nothing. Tady je Dave Lombardo s Apokalyptikou.

zlom přišel v roce 1969. Od roku 1969 Ralph Molina hrál ve skupině Crazy Horse, se kterou nahrál řadu alb buď pouze samostatně jako kapela Crazy Horse, nebo jako doprovodná parta Neila Younga. A právě my Ralpha Molinu, který bude hrát samozřejmě na bicí a se svými kolegy, budou hrát po boku Neila Younga Mansion on the Hill.

No já si myslím, že jako třešnička na dortu dnešního dne bubeníku by se hodilo jedno jméno a to jméno je Bill Ward. Legendární bubeník legendární kapely Black Sabbath. Co si budem povídat? V kapele hrál na bubny od jejího vzniku v roce 1969 až do odchodu v roce 1980. Zpíval taky solově ve dvou skladbách od Sabbathu. It's Alright z alba Technical Ecstasy a Swing in the Chain z alba Never Say Die. No, velice zajímavě Bill Ward hraje na bicí. Já budu citovat, protože bych to, nevím, jak bych to přeložil do takový spíš pochopitelný češtiny, ale vy to pochopíte. Násobí rytmus basových a kytarových riffů, což vytváří silný kombinovaný efekt. No jakoby vyplňuje. Bere rytmus z basy i z těch kytarových riffů a tím to celý propojuje. Tak bych to asi vysvětlil. V každém případě Bill Ward patří k těm bubeníkům, kteří byli vždycky novátory, kteří vždycky něco nového přinesli do rockové muziky a vůbec do muziky. Klobouk dolů, opět. Tak, Ozzy Osbourne se ho pozval na živej koncert, zahráli spolu Paranoid, tedy je to liveka, Ozzy Osbourne s Billem Wardem, no a zítra se na vás opět odpoledne bude těšit Dan Kohout a další bubeníky si představíme za pár okamžiků. Už je tady Radek a rocková pípa. Nemusím snad nic vysvětlovat. Tak zítra. Čau.

0: Beat. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Další.
3: Tak, co pak vás k nám přivádí?
4: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
3: Ukažte. Aha.
4: Je to vážné?
3: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
4: Co to je?
3: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
5: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
6: Jen to trochu leze do peněz.
5: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na rádiu Beat.
7: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
8: Pohodový sobotní večer ve společnosti Rádio Beat vám přeje Radek Lajtl. Začíná další roková pípa a to znamená, že playlist pro následující 4 hodiny si zase budete sestavovat vy sami. Využít můžete naši SMS bránu 720 001 222 anebo mail studio@radiobeat.cz a napsat si o vaši oblíbenou kapelu nebo píseň nebo prostě muziku, na kterou právě teď máte chuť. A pokud byste si oni navíc ještě chtěli popovídat, od toho je tady linka 210 32 33 34. No a jak už se stalo tradicí, tak každý první víkend v červnu se hlavním městem metalu staneme rodné městečko. Takže na dálku, zhruba těch 90 kilometrů, teď zdravím všechny býťáky, kteří si v Lochotnickém amfiteátru užívají Metalfest a právě v těchto chvílích se těší na hlavní hvězdy dnešního večera, což bude Avantasia. Ale aby oni nepřišli ani ti býťáci a býťačky, kteří z nějakého důvodu nemohli k nám na plzeňský Metalfest přijet, dáme si teď na úvod dnešní rokové pípy.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Říká se, že když chcete, aby zapršelo, umejte si auto. A já bych to ještě popravil. Když chcete, aby opravdu hodně zapršelo, tak si kupte lístek na Metal Fest do Plzně. Tímto zdravím všechny fanoušky, kteří včera i v těch slejvácích, které šly jeden za druhým, odpoledne vydrželi na Lochotinském amfiteátru a vytvořili všem kapelám, které odpoledne hrály, úplně skvělou atmosféru. Ať to byly Rage, Beyond the Black nebo Pain, tak déšť, nedéšť, prostě všichni tam pařili a bylo to fakt skvělý. A ještě jednou říkám, máte můj neskonalý obdiv. Děkuju všem, že podpořili tyhle kapely a pomohli tomu, že včera to odpoledne opravdu bylo skvělý. A večer to už ani nemluvím, to bylo úplně nejlepší. A já bych dodatečně ještě chtěl teď poslat aspoň za sucha a bez toho slejváku jednu písničku od kapely Pain, která včera zazněla právě na závěr jejich vystoupení a bude to samozřejmě ta mimozemšťanská pecka Shut Your Mouth. A tímto zdravím všechny, kdo jsou ještě teď na Lochotině nebo kdo se tam na zítřek chystají a posílám jim vzpomínku na ten včerejší vydařený koncert kapely Pain.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak a teď už vybírám z vašich SMS, které stihly dorazit přes naši SMS bránu. Ahoj, moc prosím o známku punku pro mého 10letého syna Bena, který je velkým fanoušem Vysáčů. Děkuju, Martina. No tak tohle musíme samozřejmě podpořit, protože dorost se musí vychovávat. Máme tady už několik příkladů, kdy dědečkové nebo tatínkové si psali o písničky pro jejich děti nebo vnuky s tím, že ano, ano, tudy povede cesta a tady budeme ukazovat ten směr. Takže i 10letý Ben se vydal na tu správnou cestu, no a my ho na ní podpoříme. Takže Benovi teď posílám známku punku a Vysací zámek.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, zdravím pana Výčepního a poprosil bych o kapelu, kterou už jsem ale opravdu dlouho na rockové pípě a vůbec na beatu neslyšel. Pusť tam prosím něco od kapely Jekyll. Díky, uděláš tím radost nejen mě, ale i všem ostatním beaťákům. Tak, tady sice podpis chybí, nicméně tenhle beaťák má pravdu. Jekyll už jsme dlouho nehráli a jestli udělám radost všem beaťákům, kterým se tahle americká hardrocková parta líbí, tak proč si ji dneska nepustit? Já jsem od nich vybral tedy jednu skladbu, která se jmenuje Everyone's a Winner. Myslím si, že kromě toho známého klipu s tou motorovkou, tak je to asi jejich takový druhý největší hit, tak si pojďme teď Jekyll zase po delší době připomenout.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Poprosím o písničku pro moji sestru, která přednedávnem vstoupila do druhé 50letky. Jmenuje se Martina, je z Olmouce. Miluje starou dobrou klasiku, v tomto případě tu Blatanka. A přeju jí hlavně hodně elánu, aby uměla zpomalit a ať jí dělá radost rodina, tři syni a manžel. Na dálku připijím do Olmouce.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: O kapelu Dream Theater a skladbu Pull Me Under si napsal byťák Vladimír ze Slovenska. A přesně se trefil do našeho speciálního bubenického víkendu, protože koho jiného bychom si o tomhle víkendu měli pustit, když ne toho úplně nejlepšího. Nebo možná ne úplně nejlepšího, ale jednoho z těch nejlepších. Mike Portnoy, tenhle skvělý muzikant, vynikající bubeník, ale trošku složitá osobnost, si myslím, že je dostatečně známý a nemusíme ho nikomu už představovat. Takže kapelu Dream Theater a jejich album z roku 1992 si teď připomeneme úvodní skladbou Pull Me Under a já ji posílám nejenom Vladimírovi na Slovensko, ale všem, kteří mají rádi bubeníky a zvlášť tedy Mikea Portnoye.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Teď zdravíme našeho stálého posluchače a taky dopisovatele a fotografa Aleše, který nám posílá fotky snad ze všech koutů světa. A dneska to není výjimečně z Kanady, ale Aleši, kde jsem tě zastihnul?
2: Ahoj Radku, dneska mě to zaválo do Švýcarska. Teď jsem konkrétně Svatý Mořic. Jezero Svatý Mořic sice není tak proslavené jako Montreux, po kterém napsali svůj největší hit Deep Purple, ale je to tady taky nádhera.
1: Věřím tomu, Švýcarsko je krásná země a když už jsi teda ve Švýcarsku, tak to bychom si mohli něco zahrát z tamní scény.
2: Když Švýcarsko, tak Gotthard.
1: Výborně, já hned využiju toho, že jsi vybral tuhle kapelu, udělám oslý můstek. Zítra na Metal Festu v 5 hodin odpoledne uvidím zase po dlouhé době kapelu Gotthard, i když v jiném složení, než jsem asi chtěl. Nicméně těším se na ně a jsem zvědav, jak budou znít naživo, protože určitě vytáhnou nějaký starý věci.
2: No vidíš, takže zdravím všechny býťáky a všechny ty, kteří se zítra na Gotthard dostanou. Mě to nepotká a dej nám tam teda nějakou tu ochutnávku, ať se máme na co těšit.
1: Dobře, já bych tentokrát vynechal takovou tu starou klasiku, ale zkusil bych naopak něco z té novější tvorby, jestli bys nebyl proti.
2: Určitě.
1: Dobře, tak já zkusím něco z té poslední desky najít, tam jsou taky celkem povedené věci, tak si myslím, že to bude taková lehká příprava na ten zítřek a kdo tam zítra půjde, tak třeba i tuhle věc zrovna uslyší.
2: Tak jo, díky a zdravím všechny.
1: My tě taky zdravíme do Švýcarska, přejeme šťastnou cestu, ať už se vracíš kamkoliv, no a měj se fajn a doufám, že se zase brzy uslyšíme a ozveš se z nějaké zajímavé destinace.
2: Děkuju, zase se určitě brzy ozvu. Hezký večer všem.
1: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Další přání, které mi sem dorazilo, musím říct, že mě příjemně překvapilo, protože si jeden z býťáků vzpomněl na jednu starou kapelu, která už zůstala skoro zapomenutá, ale byla by škoda si ji čas od času nepřipomenout. Ahoj, prosím, zahraj cokoliv od kapely Dorota BB. Děkuju, Zdeněk Mokrovraty. Pro ty z vás, kterým už dneska asi Dorota BB nic neřekne, tak jenom připomenu, že to byla kapela, kde zpíval Viktor Dyk, nynější frontman kapely Lucie. A Dorota BB byla v první půlce 90. taková jakoby odpověď na Alici s Danem Bartou. Obě ty kapely byly hudebně i stylově tak trochu podobné. Obě měly výrazné frontmeny ve svých řadách. A stejně jako Alice, tak i potom Dorota se rozpadla nebo nějak prostě během těch let se ti muzikanti rozprchli a Viktor Dyk, jak víme, nedávno nastoupil do kapely Lucie. My si je připomeneme ještě, když byli pohromadě jako Dorota BB a já jsem z toho jednoho alba, které v těch 90. vydali, tak jsem vybral písničku, která má takový zvláštní název, jmenuje se Nakopni hnědku. Tak já děkuji Zdeňkovi, že si vzpomněl na tuhle starou kapelu. Teď se vrátíme o 30 let nazpátek do těch zlatých 90. No a nakopneme spolu hnědku.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsem teď koukal na došlé maily, které jste mi už stihli poslat, tak jsem zjistil, že kromě přání, které mi posíláte, je tady i jedna dramaturgická výtka. A sice od býťáka Patrika, který nám napsal, že sice jsme se rozplývali nad Anikou Nils, ale přitom i u nás jsou holky nebo bubenice, které si určitě zaslouží taky zmínku. A že za celý den jsme nedali jedinou kapelu, kde by právě holka bubnovala. A jako příklad uvádí buď kapelu Alžběta, a nebo to známé album, které natočil Michal Kiske, kde bubnuje Veronika Lukešová. Tak já bych využil právě toho, že nám Patrik připomněl i naše bubenice, nebo holky, které sedí za bicími a docela se i vyrovnají svým mužským protějškům, nebo je dokonce i předčí. A to album Michala Kiského bychom si mohli teď připomenout. Já jsem z něj vybral písničku, která se jmenuje City of Heroes, a když se tam soustředíte na ten bicí part, tak musíte uznat, že tam teda se Veronika předvedla opravdu parádně.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dospíval Michal Kiske a Amanda Somerville, dobubnovala Veronika Lukešová, nyní tedy Mrázová, abychom byli úplně aktuální. No a ještě na chvilku teď v závěru první hodiny rokové pípy zůstaneme v západním Německu. Jeden z býťáků, jmenovitě Olda z České Lípy, mi totiž připomněl, že jiná hvězda tamní scény, Doro Pesch, slavila tenhle týden své 62. narozeniny, takže by bylo dobré si jí taky nějakou skladbou připomenout. Tak vůbec nejsem proti, naopak, protože Doro Pesch, to byla taková ta první idolka našich teenagerovských let, a určitě jsem nebyl sám, kdo měl její plakát z bravíčka vylepený někde v knihovničce nebo v pokojíčku. Pravda, někde v některých pokojících soupeřila o prostor se Samantou Fox, která sice zpívat moc neuměla, ale za to měla jiné přednosti. Ale co se týče muziky, tak dorobila ta úplně první metalová královna, kterou jsme poznali a zanechala v našich srdcích hlubokou stopu, tedy se musím přiznat. Takže od Doro Pesch jsem teď vybral jednu skladbu, kterou naspívala se svým přítelem, na kterého dodneška vzpomíná, a sice Lemmy Kilmistrem, a je to právě jejich duet It Still Hurts. It's still-

0: Radio Beat. Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
1: Hergot, to jsem se...
2: No, vidíš.
3: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
4: Není to kohout?
5: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme. Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh. Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
6: První hodinu rockové pípy máme za sebou, ale před námi jsou pořád ještě tři další, které si můžete opět naplnit tou nejlepší muzikou podle vaší chuti. Jestli to bude pořádný metalový nářez, nebo naopak romantická balada, to záleží čistě na vás. Vaše tipy a nápady mi posílejte na mail studio@radiobeat.cz, SMS-kou na 720 001 222 anebo mi zavolejte na 210 32 33 34. Ničím nerušený poslech té nejlepší muziky podle vašeho výběru vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Teď mi připomněl náš věrný posluchač Anes z Havířova, že dnes by slavil své 75. narozeniny Standa Hranický, tak jestli bychom si na něj nemohli vzpomenout s nějakou skladbou. Anesi, díky za připomenutí, ne že bychom mohli, to bychom přímo měli si vzpomenout, protože Standa Hranický to byla jedna z těch důležitých postav té české metalové scény v 80. 90. letech a jeho jméno bude navždy spojeno právě s tím takovým tím zlatým věkem kapely Citron. Já jsem vybral písničku Už víme svý a posílám ji všem fanouškům Citronu a jako vzpomínku na Standu Hranického i jemu tam někam nahoru do té nebeské kapely.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já tě zdravím, Radku. Tady Alana z Mohelce.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak poslouchej, já mám zítra narozeniny a chtěla bych zahrát od UFO Duck.
2: No, to bychom mohli, samozřejmě.
1: Jo, jo. Můžu říkat na zahradě, víš, a grillujeme. Máme tam masičko a
2: pivečka
1: a takový. Je krásně, takže si to užíváme, no. Tak byl bys moc hodný a moc ti děkuju a měj se krásně. Ahoj.
2: Tak já tě taky ještě, počkej, neutíkej mi. No? Já tě ještě popřeju, ne. Když máš ty narozky, tak to se sluší taky popřát. Tak všechno nejlepší. Hodně
1: děkuju.
2: Zdraví, štěstí, lásky, životní pohody a všeho, co bude štít, ať máš hodně. Tak.
1: Strašně moc ti děkuju, strašně moc. Opravdu jsi mě udělal radost.
2: Užijte si dnešní večer, ať se grilovačka podaří a všechno, co k tomu patří. No a my tě tam posíláme nějakou pěknou muziku.
1: Takže moc krátky děkuju, mějte krásně. Hezký večer, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak dáme si ještě jednu SMSku a ještě jednu českou rockovou legendu. Dobrý večer, mohli byste zahrát do Chlumce nad Cidlinou ke Kocourovi cokoliv od kapely Odysea? Děkuju, Jarda. Tak Jardo, samozřejmě mohli, protože Odysea to je ta opravdová big beatová legenda, kterou tady pouštím rád a myslím si, že celá moje generace vyrůstala na jejich krásných písních a textech od Cimbury a od Vaška Běhavého a kdykoliv je možnost, tak si rád poslechnu. A pro dnešek jsem vybral mou nejoblíbenější skladbu Divadelní společnost je Kátyla a posílám ji tedy nejenom do Chlumce nad Cidlinou, ale všem, kdo mají Odysseu rádi.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Rádio Beat a všichni byťáci, já bych poprosil nějakou písničku od Pink Floydu pro moji manželku, pro moji celou rodinu. Zrovna škvařím sádlo, dělám klobásky, tak ať nám to trošku odsypá. A jestli můžu poprosit teda nějakou písničku od Pink Floydu, bude to super. Děkuju moc, strejda Karlo z Olomouc. Díky, čau.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nechce rádio, to je Jirka Luka.
2: Nazdár, nazdár, zdravím Vysočinu. Jak se máte?
1: No, dobrý, pohoda, grileček hoří.
2: Ano, nic jiného jsem nečekal. Grileček hoří, pivo se chladí, všechno je, jak má být.
1: No jasný, pivo teče proudem. Hele, prosím tě, jestli by bylo možný od škvoru, nic slzy neuvidíš.
2: To víš, že jo, dáme, samozřejmě.
1: Dáme, takže pro všechny výťáky, pro souseda, pro Jardu vedle pod pergolu.
2: Dobře, tak jo. Pošleme tak škvor do luk nad hlavou.
1: Jasný, tak díky moc, čau.
2: Nemáš záč, měj se hezky a užijte si krásný večer.
1: Jo, jo.

0: Taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku. Mám prosbu zahrát mému manželovi, nejlepšímu chlapovi na světě, který...
2: Druhýmu nejlepšímu.
1: Druhýmu. Myslíš, že ten první je tatínek?
2: Bejvá to tak.
1: No, to je vlastně fakt. Tak já jsem mu původně přetextovala k narozeninám 50 od Vysáčů, takže si zahrát nechci, to už bylo trošku opakování. A tak mě napadlo, protože oba dva máme rádi Ghost a ty jako náš nejlepší výčepní máš taky rád Ghost.
2: Ano, přiznávám.
1: Jestli bys zahrál třeba Square Hammer nebo Mary on the Cross nebo cokoliv, co vybereš ty.
2: Já myslím, že ta první volba byla úplně nejlepší. Square Hammer, to bychom mohli dát.
1: Výborně. No a bude to samozřejmě Davidovi a všem býťákům a všem lidem, který mají rádi pořádnou muziku.
2: Tak a těch je hodně, takže zahrajeme všem.
1: Skvělý. Tak jo. Děkuji moc a přeju hezký večer.
2: Tobě taky, měj se hezky, pozdravuj Davida a užijte si krásný večer.
1: Ano, dáme si záležet.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, neboj, všim jsem si, že ses na mě dvakrát nebo kolikrát nevykašlal a dneska bych zkusil, jestli máš, jestli tam najdeš brněnskou kapelu Insomnia. Ne, kecám, Insania a písničku Placatý svět. Díky, ahoj.

0: všechno jsou důkazy.
1: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
2: Dobrý večer, Radku, zdravím tě, Karel a Růža. A prosím tě, my sedíme v kempu, tady je Racho, Růža volá s nějakou kamarádkou.
3: Ježišmarja, no to se dobře představit.
2: Aby jsme tě slyšeli, když jsme tě neslyšeli takovou dobu. A my jsme zkoušeli minulý týden, předminulý, ale tam se dovolá do té Prahy, to je hrůza.
3: To víš, z Orlíku to je dálka, no.
2: Víš, no, je to tady hezký, ale teď jsem přijela nějaká parta a pouštějí tady nějakou raperskou hudbu, no. Víš, takový tu, a už to jede celý den tady. Přes vodu.
3: No, tak to si užíváte teda, tak jim tam...
2: No to krásně, hele. A že je to v pohodě, zahraj býťákům něco vyber pěknýho. A zabálej, my to neuslyšíme, no. Víš?
3: Dobře, budu přitom myslet i na vás a něco tam vyberu, jo?
2: Bezvadný, Radku, tak jo, pozdravujeme, moc tě pozdravujem, jo?
3: Jo, díky, mějte se hezky.
2: Jo, tak se měj a zase se uslyšíme. My jsme tady furt na tom Modlíku, no.
3: To víš, jo, ozvi se, no, užívejte si.
2: Co tam dělat v Praze, jo?
3: Přesně tak.
2: Čau.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Nazdar, Radku, prosím tě, mohl by si zahrát pro mě a pro moji švagrovou písničku Dana Kohouta, nějakou pěknou, třeba Nech plynou čas, šlo by to?
3: To by šlo. Dana Kohouta, já tady mám jenom tu, anebo
2: ne.
3: No, tu jeho hitovku.
2: Tu jeho hitovku, ale on má celý to CDčku krásný.
3: No, ale nedal nám ho sem vůbec.
2: Nedal, jo.
3: Takhle je lakomej, no.
2: Tak to já mu musím vyčinit. Já už jsem s ním teda dneska mluvila.
3: Tak si mu asi vyčinila málo.
2: Málo, no. A tak anebo ne, no.
3: Tak dáme anebo ne, jo?
2: Dáme.
3: Ta je taky dobrá.
2: Děkuju moc.
3: No,
2: tak čau.
3: Tak čau, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku. Tady Lojza, já tě zdravím. Jsem rád, že jsem se zase dovolal sobotu. Zase jezdím do pravní podniku v Pardubicích, zase poslouchám, jak někteří grillují. Tak musím zavolat, vždycky, že jezdím do půlnoci, tak volám, a dneska se to povedlo brzo. Tak tam od panoptika, jestli dej mi to číslo, se tomu nemám takový tušení.
2: Jo, to je ta pomalá tak, taková to...
1: No, to je to takový to pěkný. A nechám to zahrát kolegům a kolegyním v dopravní podniku, co jezdí všichni. Tak říkám, dneska musím zavolat, abych jich potěšil, aspoň trochu, jestli teda poslouchají.
2: Jo, tak určitě si myslím, že touhle krásnou věcí potěšíme všechny, kdo poslouchají. To se mi moc líbí, tahle písnička.
1: Je, ta se jim povedla opravdu, ta je super.
2: Ono potom, když posloucháš ten text pořádně, tak vlastně zjistíš takový to poselství, který tam je, a to si myslím, že by si měli lidi poslechnout opravdu pozorně a vzít si z toho něco.
1: Ano, přesně tak, ty jsi to řekl úplně suprově a stoprocentně. Přesně je to tak, to je písnička, která opravdu stojí za to. Tak jo, takže hezký večer, nějak to tam vydrží, já s ním skoro do půl noci, takže skončí vlastně vysílání rádia Beat, písničky na přání, a já za chvilku končím, takže úplně super večer.
2: No, tak to vyšlo hezky.
1: Vyšlo to hezky, takže se mě, já zase někdy příští víkend, když se mě to povede, zavolám zase. To je
2: určitě,
1: taky.
2: Určitě, ozvi se, rádi tě zpříjemníme službu.
1: Taky, díky, měj se zatím, ahojky.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Hrachek.
2: Ahoj, tak povím.
1: Ahoj, ahoj.
2: Jaké máš?
1: Mohl bych požádat o Iron Maiden.
2: No, požádat můžeš. Kterou?
1: Trooper.
2: No, vidíš to, stará klasika, ta potěší nejvíc. Tak dáme Maiden a Trooper.
1: A chtěl bych to, prosím tě, poslat pro Petra Čechů do Žďára.
2: Dobře, Petrovi do Žďáru teda.
1: Tak, děkuju moc.
2: Není zač?
1: Jsem hrozně rád, že jsem se k vám dovolil. Děkuju fakt moc.
2: Já jsem rád i za tebe. Tak,
1: ahoj.
2: Pošleme Maideny, měj se hezky. Ahoj.
1: Tak jo, děkuju, ahoj.

0: Radio Beat. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Prosím vás, vy jste cukrárna?
2: Ne, autoservis.
1: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
2: Povídám, že jsme...
1: Indiánka, rychle.
2: No, jak chceš. 20 korun.
1: Cože?
3: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
1: Větrník.
3: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
1: Větrník. A je čerstvý?
3: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
4: I teď na začátku druhé půlky dnešní rokové pípy tady v býťáckém výčepu pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Jenom pro ty býťáky, kteří dorazili o něco později, ještě připomenu ta důležitá čísla pro dnešní večer. 720 001 222 je SMS brána, kam můžete posílat vaše přání, a 210 32 33 34 je pevná linka sem do studia. No a tady už na vaše objednávky netrpělivě čeká výčepní Radek Lajtl a přeje vám pohodový poslech další várky z rokové pípy.

0: Live. Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se?
2: Ano, ano, slyšíme, povídej.
1: Ahoj, můžu teda na přání šloby?
2: No, to víš, že jo.
1: Tak prosím tě, písničku můžu říct, jakoby dopředu Arakani Šehreza, šloby něco takového. A můžu ještě něco dodat k tomu, nebo?
2: No jasně, povídej.
1: Dívejte, bude to pro tchána Zdenka, pro manželku Katuš, kamaráda Pavla a kamarádku Romču.
2: Dobře, tak těm všem teda pošleme Arakain a Šehrezát, jo?
1: Super, díky moc.
2: Měj se hezky.
1: A samozřejmě to by taky.
2: No, děkuju.
1: Jo, určitě. Jo?
2: Díky.
1: Jo, jo. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Jo, Martinovi, ahoj, Rocku.
3: Nazdár, nazdár, ahoj.
2: Zdravím tebe a všechny posluchače rádia. Je víkend bubeníků, co posi vzpomenout na ze svýho legendárního bubeníka Kiss, Erika Kára, který umřel se stejný den jako Freddie Mercury. A je to tam prdnou z desky Revenge, Car Jam 81. Šlo by to?
3: No určitě, nebo... určitě. Dobře, jo. Že jsi se na něj vzpomněl, no. To je dobrý.
2: To, že jo, tak samozřejmě Kiss. To bylo na té naše, že jo, jako, jasný, je legenda, no, jako tam se nesmí zapomenout, samozřejmě, no.
3: Jo, jo, Erik Kár, vidíš tak to, jo, no, to bychom měli připomenout, výborný, určitě, výborný.
2: Hele, tak si moc odběh, hele, zdraví s manželkou, s Honkou, měj se moc hezky, jo, ahoj, chlape. Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No ahoj, tady je Dudas, zdravím tě.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, prosím tě, měl bych takovou prozbičku, šlo by zahrát nějakou pěknou melodickou od Lande Johna?
2: No určitě bych tady něco našel od něj.
1: Jo, zkus tam něco najít, buď tak od něj. Třeba něco, když hrál z Masterplane, klidně.
2: Jo, to by šlo, to by šlo.
1: Třeba back for my life, nebo něco takového, já nevím. No, ale jako rád bych, jako on má teď nějaký solový desky, tak kdybys tam něco, našel něco pomalýho pro moji přítelkyni.
2: Něco pomalýho?
1: Ona ho má ráda, my jsme byli na koncertě v Praze, takže to je jako je náš oblíbenec, tak jestli bys byl tak hodný a něco tam našel.
2: Jo, ten masterplan, to by asi šlo, myslím, že to tady máme. Zrovna tu věc, kterou jsi zmiňoval, to Back for My Life, tak to asi dáme.
1: Jo, tak to by bylo super. Tak jo, seš hodnej, děkuju.
2: Není zač, tak mějte se
1: hezky.
2: Ahoj. Ty taky, ahoj.
1: A jo, a opatruj se. Čau.
2: Dík, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, teď necháme chvíli odpočívat telefon. Já se podívám mezi vaše maily a SMSky a budu vybírat z těch, které jste mi zatím stihli poslat. Tak, pane jo, těch je tady. Ahoj Radku, jestli ještě můžu vstoupit do víkendového tématu, tak pan Bubeník je pro mě Rick Allen, tak bych poprosil touto cestou něco od Def Leppard. Díky Harry z New Bubu. Tak. Ano, Rick Allen, člověk, který by teoreticky vůbec na bicí neměl hrát, ale už 40 let s tím obrovským handicapem hraje a patří pořád mezi nejlepší bubeníky a v podstatě tuhle kapelu si ani bez něj neumíme představit. Takže já děkuju Harrymu z New Bubu za připomenutí tohle chlapíka a já si myslím, že cokoliv od Def Leppard dáme, tak bude v pořádku, protože oni mají jednu lepší věc než druhou. Ale já bych v tomhle případě šel úplně na jistotu, vsadíme na tu největší jistotu, která je v případě Def Leppard, a to je album Hysteria. Takže vybírám teď jednu věc z téhle desky a dávám jako připomínku tohohle skvělého bubeníka.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Z vašich mailů ještě vybírám jedno přání a díky němu teď změníme trošku, nebo trošku víc styl. Lehce zpomalíme a vrátíme se zpátky na domácí scénu. Chtěl bych výjimečně zahrát na počest Josefa Prose, který se dožil pouhých 65 let, píseň od Ládi Mišíka, variace na renesanční téma. Děkuji moc, váš posluchač Petr Jirásek.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No a ještě do třetice jedna zpráva, která přišla přes SMS bránu. Ahoj býťáci, dneska budu sobecký. Jsem nějaký nachcípanej, tak bych chtěl pro sebe Rainbow Difficult to Cure, aby to kurírování ocejpalo. Děkuju, Štěpán z Budějc. No, já už to na sobě taky cítím, jak jsme včera zmokli na tom locháči, tak už začínám taky lehce chraptět. Takže si to asi dáme se Štěpánem na půl a doufám, že nám to pomůže.

0: Roková pípa. Na Rádio Beat.
1: Dobrý večer, zdravím Rádio Beat. Měl bych takový přání. Já už jsem to v květnu nestihl. Slavili jsme s manželkou narozeniny. Chtěl bych ji nechat zahrát i pro sebe, i pro všechny býťáky. Něco od Gréty, fan. Ale nebylo by to od tý aktivistky.
2: Pro boha. No určitě, Greta Van Fleet, to vyberu rád a...
1: Perfektní.
2: Jestli je to ještě dodatečně pro manželku, no tak to je takový hezký dárek, sice pozdě, ale lepší pozdě než vůbec.
1: Já bohužel jsem to nestihl, nebo nedovolal jsem se, tak nerad píšu, radši volám, takže...
2: Zkoušel jsi to, až to vyšlo dneska.
1: Přesně tak. Dobrá. Děkuju moc.
2: Dobrá, není záč, hele, měj se hezky, pozdravuj manželku.
1: Taky, vyřídím.
2: A tu Gretu dáme, určitě, tu správnou. Perfektní. Tedy samozřejmě.
1: Tak, ano, díky moc.
2: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a zase něco z těch psaných zpráv, protože těch opravdu přišlo dneska hodně. Zdravím, chtěl bych poprosit, zda byste mohli zahrát něco od Františka Sahuly, třeba Stíny na duši. Chtěl bych to zahrát pro svého tátu, protože právě teď sedíme v pergole, děláme stejky a pijeme pivo. Děkuji a zdravím všechny býťáky. Ondra Kašík. No, sedíme v pergole, děláme stejky, pijeme pivo. To je taková činnost, které se asi věnují dneska většinou všichni býťáci, teda vyjma těch, co jsou třeba zrovna na Metal Festu nebo na nějakém jiném festu nebo na nějaké jiné akci, ale myslím si, že ten zbytek si právě teď užívá někde na té pergole tu pohodičku a poslouchají muziku, takže já vám teď posílám další vybraný kousek. Ondra si zvolil Františka Sahulu jako vzpomínku na tohle chlapíka. Takže si dáme stíny na duši, ale my žádné stíny na duši určitě mít nebudeme. Naopak budeme si užívat ten krásný sobotní večer.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Lenka, prosím vás, pozdravím, volám, mohli byste zahrát Black Sabbath, Iron Man pro kluky z Pozdatina?
2: To bychom samozřejmě mohli, protože no. Ozzy ještě dneska nebyl, Sabati taky nebyl. Ne. No tak to je musíme dát.
1: Tak jo, tak děkuju moc, mějte se krásně, na shle.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Je, zdravím, já mám štěstí, že jsem se dovolala. Celou dobu vařím se gedin a řadovaři, tak se dovolám.
3: Je, vy mi děláte chutě. Ještě řekněte, že k němu máte bramburovou buchtu.
2: Ne, tak to nemám teda. To jsem dneska byla líná, koupila jsem si ksendik, protože jsem říkala, že ho dělat nebudu a zítra budu dělat knedle s jahodama, tak abych toho neměla moc.
3: No, pokračujte ještě chvíli. Já se tady nestačím utírat sliny z huby.
2: Tak. A tak bych k tomu prosila Krausberry soudružka žena.
3: Tak to jste zvolila úplně dobře.
2: Já je mám strašně ráda. Já na starý, no ne na starý kolena, v nejlepších letech jsem zjistila, že je Krausberry úplně skvělý.
3: No, tak za to, co jste tady vyjmenovala, jestli jste to uvařila opravdu tak dobře, jak si představuju, tak to zasloužíte.
2: Je to fakt dobrý.
3: To zasloužíte nejenom jednu, ale celou desku bych vám nejradši poslal.
2: Děkuji, to láska. Mějte se krásně, až pojedete okolo Ludíkova, stavte se na Segedin.
3: No určitě, určitě.
2: Je voní v moravském krasu.
3: No, nevím, jestli se tam z Plzně někdy dostanu, ale pokud pojedu, tak určitě.
2: Mějte se krásně.
3: Děkuju.
2: Ať se vám daří.
3: Vám taky.

Kdo je ta dáma plná intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem

je ta dáma, že velice bystrá. Co prý má slovo, taky

kdo je ta dáma, co k cíli chvátá. Již nepostačí ti laureáta, která už hněte zase čerstvé těsto, aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu B.
1: Tak víťáci, protože do zavíračky chybí už jenom necelá hodina, tak jestli jste si vaši oblíbenou kapelu nechávali až na finále, tak právě teď je ta správná chvíle na to, abyste si o ní napsali. Třeba SMS-kou na 720 001 222 anebo volejte linku 210 32 33 34. Pohodový poslech i té poslední várky z dnešní rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, manželka je bohužel po operaci a tak nemůžeme jet na maidny na Rock for People. Potěšilo by nás tedy aspoň Tears of the Dragon. Díky a přejeme hezký večer. No, to je smůla. Ale co se dá dělat? Pošleme tedy aspoň, když už nic, tak tuhle krásnou skladbu od Bruce Dickinsona. No a manželce přejeme brzké uzdravení a co nevyšlo teď, vyjde příště. Maidni, to jsou mladí kluci, ty tady budou koncertovat ještě 20 let.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj.
2: No dobrý den, tady Aleš.
3: Dobrý den.
2: Včera se stydí, volám do Beatu na psání, že?
3: Já jsem si právě říkal, co to tam bylo, že se ozvalo dítě.
2: Ne, ono je dvanáta, ona je tady, plačenka. Jano, budeš pokračovat?
1: Já bych chtěla písničku od AC/DC TNT.
3: To bychom mohli dát, samozřejmě. A pro koho to bude?
1: Pro Tačku a Betu a všechny, nevím. Koukoliv.
3: Dáme AC/DC a ty už se příště nestyď, až se dovoláš, tak ne, aby si zase zahodila telefon.
1: Dobře.
3: Tak pošleme AC/DC, mějte se hezky, přeju hezký zbytek večera.
1: Nasledanou.
3: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. Já bych poprosil o zahrání rockové Vltavy.
2: Myslíte rockovou Vltavu od Wolfa Hoffmana, od kytaristy?
1: Tak.
2: Jo, to bychom mohli dát, samozřejmě.
1: To je super.
2: Pro koho by to bylo, nebo komu to pošleme?
1: No, tak jakoby pro Rádio Beat, pro český příznice, dobrý kapelí, dobrý rockový kapelí.
2: Dobře, a k vám tedy večer, předpokládám, že jste taky grilovali a něco jste popili.
1: Přesně tak.
2: Takže, aby ten večer pěkně zakončil, tak dáme Vltavu.
1: To jste moc hodný. Děkujeme moc krát, mějte se pěkně.
2: Vy taky. Naschledanou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, zahraj nám prosím k Egejskému moři na ostrov Kos, kde právě odpočíváme, nějakou skladbu od Scorpions. A bude to pro moji milovanou ženu Janičku. PS, je tu nádherně, azuro 30 stupňů. Děkuju, Michal. Michale, díky. Když negrilujete nebo mi nevyprávíte o tom, jak vaříte segedín, tak mi ještě zdůrazníte, jak je někde jinde krásně azuro 30 stupňů. Ale samozřejmě já vám to přeju, odpočívejte, užívejte si, no a aby ten večer ještě malinko vylepšila nějaká dobrá muzika, proto je tady Rocková pípa a kapela Scorpions, kterou teď posílám na ostrov Kos.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No dobrý večer, vám nechci člověk dovolat, to je hrozný.
2: To je hrozný, že jo? No jo, no to by tam člověk vystál dělík u toho telefonu. No.
1: No opravdu, ještě, že tady u toho sedím. to bylo fakt strašný.
2: No ale nakonec se povedlo, takže ano, můžeme objednávat písničky
1: ano,
2: na přání.
1: Ano, tak já si objednávám prosím písničku Tenhle barák na Vostřel, jestli byste nám zahráli pro moji maminku a tatínka a pro naši sousedku Moničku, my tady sedíme u ohníčku hezky.
2: Popijeme pivečko, grillujeme masíčko, ano.
1: Ano, masíčko už je snědeno, pivíčko se pije.
2: Úplně to vidím, tu pohodu. Tak jo?
1: Ano, je to krása.
3: Ještě...
1: A do Kamenice to posíláme.
2: Kamenice to je u...
1: U Jihlavy, na Vysočině.
2: Mezi Táborem Jihlavou, ano.
1: Ano, ano, někde tam.
2: Tam někde bývala polepšovna.
1: Tady bývala polepšovna? Já nevím.
2: Nebo ne?
1: Ne, my jsme za Jihlavou, my jedeme jakoby až na...
2: Aha, tak to jo, to jo. Já si pamatuju, že jsme kdysi jezdívali do Kamenice, tam byl nějaký takovej zámeček a... Tam byla nějaká dívčí polepšovna a vždycky holky stály u plotu a mávaly na nás a moc zajímavý to bylo.
1: Aha, tady už není, tady tak se mává za plotem jenom u nás doma.
2: Jo, ale to už je hodně dávno, tak možná už se to taky pletu, taky už si prd pamatuju. Dobrá, takže do té pravý Kamenice teď pošleme barák na odstřel a vy se mějte hezky, no a zase někdy zkuste zavolat, třeba se to povede.
1: Tak jo, tak děkujeme moc, hezký večer, naschledanou.
2: Vám taky, naschledanou.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Láďa Čáslav. Já bych chtěl nechat zahrát svýmu bráchovi, který dneska před 3 rokama umřel a byl velký rocker, velký znalec hudby. A chtěl bych mu nechat zahrát skupinu Toto Afriku. Mohle by dobře. Děkuju moc.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večír, jak se máte?
2: Já skvěle a předpokládám, že i vy se máte dobře a určitě budete chtít Harley.
1: Jeny, určitě ano, to je jasný, Valda Gang.
2: Nebo když ne Harley, tak Valda Gang. Tam moc možností u vás není. Jo, to jo. Tak jo, tak kterou dneska jsme vybrali? Valda Gang?
1: Valda Gang.
2: Dobře, dobře, tak dáme Valdu. Předpokládám, ano, asi se mi stýská. Už jsem to věděl dopředu, mohl jsem ji tam rovnou nasadit. Tak jo?
1: Jo, jasný.
2: Tak jo, tak se mějte hezky. Naschledanou. Děkuji vám.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: A zase jedna SMS-ka, tentokrát stručná, ale jasná.

Ahoj, chtěla bych zahrát Heroes od Lemmyho. Díky, Iva. Tak, tuším, že to bude Iva ze Zlína, která má Heroes a Davida Bowieho ráda. Tentokrát zvolila verzi od Lemmyho Kilmistra, taky dobrá. No a pokud tedy uděláme touhle verzí radost nejenom Ivě, ale i vám teď v závěru večera, tak pak je všechno v pořádku a tady vám tuhle zvláštní verzi téhle písně v podání Lemmyho Kilmistra posílám.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Jirka, já bych prosil zahrát svého oblíbeného zpěváka Petra Nováka skladbu Klaunova zpověď jako vzpomínku na něj, protože je uvedený do beatový síně slávy a moc ho nehrajete, tak jenom aby jsme na něj zapomínali, aby se na něj zapomněl.
2: Tak to bychom asi měli napravit, protože byla to svým způsobem legenda a je dobře, když si ho připomeneme.
1: Určitě.
2: Tak dáme Klaunovu zpověď, asi jeho nejznámější píseň, nebo jednu z těch nejznámějších. A Jirko, tobě děkuju, že jsi si na Petra vzpomněl a že si ho aspoň takhle zase můžeme připomenout.
1: To já děkuju tobě a pozdravuju všechny býťáky a mějte se všichni krásně.
2: Ty se mě taky hezky, no a zase někdy třeba
1: ahoj.
2: Vzpomeneme na nějakou legendu.
1: Jasný.
2: Měj se, ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Před posledním splněným přáním a taky poslední skladbou, která uzavře dnešní rockovou pípu, bych se s vámi chtěl rozloučit a jako vždy vám poděkovat za spolupráci při výběru muziky a sestavování dnešního playlistu. A už teď se těším, určitě stejně jako vy, až tady za týden v sobotu od 19 hodin opět společně roztočíme další rockovou pípu. A teď tedy plním to poslední dnešní přání a plním ho Býťákovi Dušanovi z New Jersey, který mi připomněl, že dnes je 6.6., tedy den D, takže bychom si toto významné výročí mohli připomenout třeba písní Brothers in Arms. Takže já teď tuhle krásnou skladbu od Dire Straits posílám na závěr dnešní rockové pípy jako vzpomínku na všechny, kteří před 82 lety bojovali v Normandii i za naši svobodu. Klidnou noc a pohodový zbytek víkendu vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Studio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.
1: Já jsem vlastně hrozně citový a nedovedu to překonat. Já když vidím včeličku, pardon. Co jsem to říkal?
2: No to o té včele.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.